online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

nejenom černá.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

was ready.

Rádio Beat. Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

tě přede. Za okny zuří listopad. Na plutně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Řidičům s nosiči kol na tažném zařízení hrozí pokuty za špatně umístěnou registrační značku nebo zakrytá zadní světla. Za nečitelnou značku může následovat pokuta do 10 000 a zákaz řízení až na 18 měsíců. Problémem může být i nasazené odnímatelné tažné zařízení, za které hrozí až 5 000 korun. Sbírka Leteckého muzea v Kunovicích se rozrůstá o nový stroj.
2: Jde o vrtulník Mi-8, který donedávna sloužil na letišti v Praze Kbelík k dopravě VIP pasažerů, jako byli prezidenti či premiéři. Muzeu jej zapůjčí Vojenský historický ústav. Do expozice se ale dostane příští návštěvní sezónu. Luboš Dvořák, Kunovice.
1: Bezpečnostní experti doporučují vypínat Bluetooth na mobilu, když ho zrovna nepoužíváte. Za určitých okolností by totiž útočník v blízkosti mohl zneužít známé zranitelnosti k odposlechu komunikace nebo ovládání některých funkcí telefonu. Riziko je ale spíše nízké. Vypínání Bluetooth nicméně také pomáhá šetřit baterii. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Nadcházející 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo se uskuteční od 9. do 17. září v Plzni. Na festival letos přijede 26 souborů z Francie, Polska, Slovenska, Slovinska i České republiky. Program nabídne skoro 40 představení, debat, workshopů a dalších akcí. Ředitel festivalu Jan Burian nám řekne víc.
2: Kdo se o divadlo zajímá, já s oblibou říkám, přijďte do Plzně na 4-5 dní, uvidíte výběr toho nejlepšího, co se stalo taky v českém divadle. Kdybyste to měli objíždět sami, tak tím strávíte 3 měsíce a to určitě nedáte. Takže to stojí za to, protože uvidíte inscenace z Brna, uvidíte inscenace z Ostravy, z Uherského Hradiště, z Liberce, ale taky z Prahy.
1: Britská společnost Virgin bude od roku 2030 provozovat nové vlakové spoje tunelem pod Lamaňským průlivem. Od regulátora získala povolení k přístupu na tamní železniční síť. Firma se tak přiblížila ke spuštění služby, která bude konkurovat Eurostaru. Ten má nyní na této trase monopol na osobní železniční dopravu. Studentům Pražského gymnázia Nový Pork se během letošních mezinárodních maturit IB dařilo. Ze 73 evropských škol, které své výsledky zveřejňují, dosáhly vůbec nejlepšího průměrného výsledku v kontinentální Evropě. Ve světovém žebříčku se škola v Pražské Krči umístila na 12. místě. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
1: Dobré ráno, Beatáci, je neděle, 30. srpna roku 2026, svátek má Vladěna a po 8. hodině ranní už vás ze studia rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes pokračujeme v té naší rokové škole roku. Zase jednotlivé hodiny budou sestaveny, seskládány podle jednotlivých předmětů, tak jako ve škole. No a vy se budete hlásit, takže buď to napíšete, anebo zavoláte na číslo 210 32 33 34, tam tedy nepište, sem jenom volejte, pište na mail studio@radiobeat.cz nebo přes tu naší apku a také se nám včera osvědčilo, že můžete se přihlásit tak, že namluvíte do té své apky, jakou píseň v rámci toho, kterého tématu, té které hodiny byste chtěli slyšet. No a my zahajujeme dnešní den hodinou přírodopisu, čili přírodovědy, příroďáků, zkrátka by to mělo být o těch zvěřátkách, nějakých těch kytičkách, zkrátka o přírodě, no, prostě něco vymyslíte. Zazněla nám na začátku píseň Animal, tedy od Def Leppard, tak tam jsme měli dokonce dvě ty zvířata, leoparda a pak obecně. No a pokračujeme v zoo a to spolu se skupinou Scorpions. Zase to máme na druhou.

0: návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na rádiu B.
1: Ano, mě se teď hlásila před malou chvilkou Bíťačka z Pardubic, že Kytička je taky ta, kterou pěstuje hudba Praha, tedy Marihuanu, jak zpívají, jen jsem to nějak zkrátka nestih nahrát, tak se omlouvám, že to nebude takhle naživo, ale písničku pustím a zdravím do Pardubic samozřejmě. Pak tu mám vzkaz Ahoj Jirko, určitě Octopuses Garden a skupinu Animals, zdravím Pavel, předpokládám, že Octopuses Garden je myšleno Ringo a Beat, takže tu tam taky šoupnem a pak tu mám dalšího býťáka přímo na telefonu.
2: Dobré ráno, pane profesore, tady Zdenda Staková.
1: Tak Zdendo, hlásíš se do příroďáku, jo, teda.
2: No, a když jsi mi vetnul ten nápad s těma, tak jsi mluvil o těch Kytičkách, tak mi hned naskočilo naše oblíbený Dead Daisies, Mrtvých sedmikrásky.
1: Jo, že jsou přímo ty sedmikrásky. Dobře, no, dáme Kytičky, no, jasná věc. Budou příští rok zase tady hrát, viď?
2: Jsem jo, to konka, ani nevím.
1: No, ale nevím, kdo s ním bude zpívat, protože teďka byl, že jo, ten Korabi jako odešel a byl tam Glenn Hughes a ten zas vyhlásil, že končí se zpíváním, tak kdo ví, jak to bude.
2: Necháme tak to bude zajímavý teda. Necháme se překvapit, jak říkáš.
1: Tak teď je tam ale šouprem v každém případě. Tak jo, děkuju. Ty máš zase jedničku další.
2: Děkuju moc, ahoj.

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
3: No a já se nestačím divit, neděle ráno a vy se hlásíte přes apku, mailem, voláte, no nádhera, máme hodinu přírodopisu a tady se hned píše: ahoj Jirko, měl bych jako návrh skvělou skladbu od Johna Lennona s názvem Cold Turkey. Turkey je v angličtině krocan, ovšem spojení Cold Turkey je v anglickém slangu absťák, ale snad by to mohlo do té hodiny přírodňáku projít, co myslí? Díky za nádherný víkend školních předmětů, plný úžasné hudby Honza, vážíme si toho. Vojtěch neboli Harry, který je známým zvěrolékařem, pan doktor píše: pan doktor Veverka by si přál cokoliv od kapely Dan Kohout Band, díky Vojta taky dvě zvěřátka, no ne, jasně, Dan Kohout a zvěřátko, to on skutečně je, i když samozřejmě v dobrém slova smyslu, no takže jste slyšeli, co tu zazní, a ještě jednoho býťáka tu mám samozřejmě takhle pěkně v éteru.
4: Ahoj, tady Ivoš, když máme o přírodě, co takhle o hory, Stromboli. Děkuji, Ivoš.

0: Tak co, děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
2: Nevím.
3: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
4: Ano, zpět do školních lavic. Před chvílí dospíval přímo náš Dan Kohout, teda ne živě, on ještě spí určitě, ale byla to jeho píseň A nebo ne, nebo jeho skupiny Dakoba, což znamená Dan Kohout Band, tak mu klidně napište, jestli se vám líbila, nebo naopak, že jako nelíbila, což ale nevěřím, protože je moc hezká. Pak vám chci všem poděkovat, že v neděli ráno takhle píšete, voláte, mám tu několik vzkazů z té apky, ale opravdu pro každý ten předmět máme jen jednu jedinou hodinu, tak se to snažím nějak vždycky namíchat tak, aby to bylo pestré, žánrově. A tak tady tedy to dojedeme teď ještě krásně do konce hodiny, do zvonění, už vám takhle předešlu dopředu, že ta další hodina mezi 9. a 10. tak tam se budeme věnovat chemii, jo, a to myslím, že chemie a rock and roll, to jde docela dobře dohromady, když určitě ne vždy to dopadlo tedy dobře, ale teď ještě se vracím do hodiny přírodopisu a Karel nám napsal: rozhodně v hodině přírodopisu nesmí chybět kořenová zelenina od Krausberry, navíc Martin je velké hudební zvíře, díky, to je pravda, to tam šoupnem, pak tady je. Ahoj Jirko, když je teď ta hodina přírodopisu, mohl bys prosím pustit skladbu Heroes, když se v ní zpívá o delfínech, ale chtěl bych jí tak, jak jí nahráli Motorhead, ano, to je moc pěkná verze, navíc je to takové symbolické, že Lemmy a David Bowie zemřeli krátce po sobě, necelý měsíc, myslím, je tam ten odstup. Jo, a tady ještě díky, Pepa z náměště nad Oslavou do náměště, samozřejmě zdravíme. No a dalšího býťáka, tak toho tu mám přímo na tom našem čísle 210 32 33 34. Jirka, Rádio Beat.
5: Dobré ráno, pane učiteli, tady býťák Tom z Brna.
4: Ahoj, tak co to máš do toho příroďáku?
5: Tak prosím tě, do přírodopisu dalo by se toho najít hodně, sochy a tak dále, zvířata, rostliny a tak dále. Prosím tě, já bych se teď zaměřil na tu faunu zvířecí.
4: Ano, ano.
5: Šel bych konkrétně do ptáků.
4: No.
5: Do ptáků, jo. A tam bych prosím tě se zastavil u orla.
4: Ano.
5: A dal bych písničku od, samozřejmě od mých miláčků, ty už asi určitě víš jakých, a bude to písnička Where Eagles Dare, písnička, která se u vás málo hraje a je fantastická. Je to fantastická věc.
4: Iron Maiden.
5: Přesně tak.
4: Já nevím, jestli jí málo hrajem, člověče, ale myslím, že v takovém tom denním playlistu moc není, ale já jí mám rád, takže já jí hraju občas teda.
5: Já jí miluju, prosím tě, to je, oba jí milujem, takže, hele, já mám rád všechno od Maidenu s Brucem, takže.
4: A to je zajímavý, člověče, takhle stejně se jmenoval film válečný, jestli pamatuješ.
5: A no, v angličtině, nepamatuju, já jsem ročník 2002.
4: No, jak zpětně se na něm můžeš podívat. A tam je, že to je vlastně kam orly létají, že jo, kam až. No a bylo to o tom orlím hnízdě, že jo, tom Hitlerově. A v češtině se to jmenovalo Kam orly nalétají, takže vlastně, no, vlastně chyba, ano. Ne? Chybnej překlad. Ale to,
5: já jsem to neviděl, já, no, ale určitě se na to podívám, jo, určitě to zhlíž.
4: Ne, no to je jenom taková zajímavost. Když tak jo, třeba, tak jestli je někdo lepší angličtinář než já, nebo my dva dohromady, tak ať nás klidně opraví, nebo nám,
5: no,
4: to vysvětlí.
5: Prosím tě, já mám maturitu z angličtiny, mám dvojku, takže.
4: Jo. A víš, jak se řekne tvé oči září?
5: Your eyes are shining.
4: Dobře, no. Já bych řekl Your Eyes September, a to je asi špatně, a, viď?
5: A pak ještě
4: párek milenců je Sausage of Lovers, to taky vím.
5: Jo, ano, to bych věděl, to bych hrál bez nápověry.
4: Dobrý, tak to tam šoupneme, ty se měj, ahoj.
5: Děkuju, ahoj.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Nových aut s cenou do 400 tisíc korun je v Česku už jen 12. Oproti roku 2023 z nabídky zmizelo 10 levných modelů. Mimo jiné Hyundai i10, Mitsubishi Space Star nebo Toyota Aygo X. Nejlevnějším novým autem nyní zůstává Dacia Sandero od 340 tisíc korun. Kvůli horku padají v Alpách a Dolomitech části hor. Ta je permafrost. Dole je část severní stěny Monte Pelmo, Turont, Charmo a vše vyvrcholilo v kuloáru Guter, který se přechází při výstupu na Mont Blanc. To ale není zdaleka všechno, jak říká Kuba Turek z hory doli.cz.
2: Něco podobného ze skrytého permafrostu, který tam byl, ale jako normální člověk to běžně neviděl, se stalo na Cima Faulkner. Je to jedna ze skalních věží na ferátě De La Bochette, Dolomity di Brenta. To už je velmi známá feráta, která vede na několik dní a je považovaná za nejkrásnější ferátu asi na světě. Třetina této feráty je dneska neprůchodná, protože prostě se tam zřítilo obrovské množství kamení a kde se asi nic neřítilo zatím, ale všechno dostává, je velmi známý ledovec Pasterze, což je ledovec pod Grossglocknerem, svého času to býval největší a nejdelší ledovec v Rakousku, tak ten se už nedá přejít napříč, protože se tam otevřuje velké ledovcové trhliny a v nich jezírka a jezera, ale dokonce se nedá projít ani podél jeho směru. Dřív se tudy stoupalo až směrem k Johannesburgu a k těm kopcům okolo. Během několika příštích měsíců se oddělí od toho, kde má zdroj. Ledovec se vytváří někde nahoře, tam se sype sníh, led v nějakém obrovském údolí a dole potom se táhne dolů jako splas. A tento obrovský ledovec se začíná trhat, to znamená, že ten splas už zůstane samotný, postupně během několika let odtaje a ten vršek možná stále či zůstane ledový. A právě v tom odtrhu to bude tak nebezpečné, že tam není možné vůbec chodit. Poslední z věcí, které ještě můžu jmenovat, švýcarští horští vůdci nedoporučují a sami nevodí vůbec výstupy na Matterhorn ze švýcarské strany.
1: Služba Suno chystá možnost nechat si hudbu vytvořenou umělou inteligencí vyrobit na vinylové desce. Sestavíme si vlastní album, navrhneme obal a objednáme výrobu jednoho kusu za zhruba 1000. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Tak co děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
2: Nevím.
3: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
4: 11 minut po deváté je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a ten alchymista od Jirky Schellingera teď nezazněl náhodou, přišla mi totiž hned ještě v závěru té minulé hodiny zpráva tohoto znění. Ahoj Jirko, když máme hodinu chemie, co takhle Jirku Schellingera a píseň Alchymista, moc děkuji Miky, takže ano, slyšeli jste dobře, máme teď hodinu chemie mezi 9. až 10. Takže pište, volejte, nebojte se toho, mám tu hned další nějaké vaše tipy. Se hlásíte právě v téhle hodině. Ahoj Jirko, ty jeden profesore, koukej tam v té chemii dát ráž a jejich majstrštyk chemistry. Mimochodem jedeme na ně s mou milou po Vánocích do Berlína. Ivoš podepsán, no tak to se tam potkáme. Já tam samozřejmě vyrážím též. Pak se tady píše, ahoj Jirko, píše do hodiny chemie a mám návrh na jednoho velice zajímavého hudebníka. Mám na mysli Vlastu Redla a jeho text Carpe Diem. Tady je vazba na chemii paradoxně velmi silná v pozadí vzniku skladby. Redl studoval chemickou technologii, znal základy nukleární chemie a fyziky a na vojně sloužil u protichemického a atomového vojska. Sám vysvětluje, že text vznikal z představ jaderného útoku a zbraní hromadného ničení. Text samotný je ale nakonec hodně lirický, takže posluchač bez kontextu chemii nejspíš nepozná. Tady ještě je podpis někde dole. Měj se, zdraví Honza.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, na desce četroutal.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
1: Ano, zpět do školních lavic. Dnes jsme ráno začali s přírodopisem a v této hodině probíráme pořádně chemii. To znamená, že vybíráme písně, jejichž buď to názvy, nebo text, a nebo také název kapely to může být, nebo interpreta, mají cosi společného právě s tímto předmětem. Můžete psát, nejlépe tedy přes tu naší mobilní apku, kam můžete ten svůj tip také namluvit, to se nám osvědčilo, to je fajn, já to pak pustím. Můžete také mailovat, SMS brána zatím stále zlobí, tak bych poprosil tyto dvě zmíněné cesty, no a také můžete samozřejmě volat na číslo 210 32 33 34, tam prosím vždy o trpělivost, zvoňte klidně díl, abych to stihl tady si všechno poštělovat, vzít to a vyslechnout ten váš tip neboli hlášení právě do té hodiny chemie a zase doplňuji, můžete volat úplně nebo psát úplně všichni, býťátka, býťačky, býťáci, nemusí to být záležitost jen pár vyvolených, ale zkrátka jedete třeba v autě, slyšíte chemie, napadne vás píseň, hned volejte, nebojte se toho. No a já tu mám právě do té chemie. Sím, pane kantor, pokud se shodneme, že největší chemickou reakcí je nukleární výbuch, pak by mohla zaznít černá mše od nukleárního boha od Olympiku, z lavice pod katedrou študák Pepa mají Denzbert, ano, ano, to tam dáme. Pak tady je pane učitel z Pofa Blues od Plastic People of the Universe, by se mohla do hodiny chemie hodit, což díké svojita, ano, taky tu máme, no a pak tu mám jednoho býťáka zase přímo právě na tom zmíněném telefonu.
2: Ahoj, Jarda Velký Losiny.

0: Jardo, máš něco do té chemie?
1: Tak AC/DC, TNT.
0: TNT, a víš, co je TNT?
1: Ježiš, trní to tohle nebo něco takového.
0: Ano, ano, výbušněna je to, viď?
1: No.
0: Konec, no, dobře, tak to tam šoupnem, no. Jak dobře, se máš jinak? Dneska seš u kulatý lopaty?
1: Ne, dneska odpočívám.
0: Odpočíváš.
1: Zítra začnu zase celý týden.
0: Zítra zase na to vletíš. Já to mám trošku takhle zpřeházený, já zase pracuju dneska, no. Zítra mám volno.
1: To jo.
0: Tak jo, díky, já to tam, jedničku máš samozřejmě, jak jinak.
1: Ano,
0: z hvězdičku.
1: To je vzácnost, to jsem nikdy neměl ve škole.
0: Ne? Ani z tělocviku?
1: Ne,
0: já takhle. Dobře, tak jo, měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: pak teprve do postele dorazím. One, two,
1: three, four. Muzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
2: A některé pravdě speciální.
1: Zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
3: Tak a já tu zase mám vaše vzkazy a také zprávy. Tady se mi líbila jedna, že to byl obrázek. Počkejte, já na to kliknu, je to vlastně ten print screen displeje mobilu a píše se tu: pane profesore, navrhujeme Judas Priest Diamonds and Trust. Rezavění je chemický proces a diamant je čistý uhlík. Jo, a tam byl ještě Neil Young, Rust Never Sleeps, ano, tam je ten rez a Diamonds and Trust, tam jsou ty diamanty, to je jinak samozřejmě píseň původně od Joan Baezové, no Joan Baez, a tohle nám poslali Vráťa a Romana, tak že tam dáme ty Judas, jsem vybral z téhle dvojice, pak tady máme Jean-Michel Jarre, Oxygen, čili kyslík, je to sice netradiční beatová hudba, ale do hodiny chemie by to šlo, Luboš, České Budějovice, ano, taky to tady máme celé tohle album, vybírám z něj jednu z těch částí a pak tu mám zase jednoho beatáka přímo na tom našem telefonu 210 32 33 34. Rádio Beat.
4: No ahoj Jirko, tady Zenda se hlásí do chemie.
3: Dobře, a co máš chemického?
4: No já jsem myslel Bruce Dickinsona a jeho chemickou svatbu.
3: Dobře, chemical wedding je to, že jo?
4: Ano.
3: Dobře, dáme ho tam, no Bruce.
4: Super.
3: Tak tam dáme tu chemickou svatbu a ty se měj, ahoj.
4: Ahoj.

0: Podpořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: A já vás znovu musím moc pochválit, jak se hlásíte tím, že píšete přes apku, maily, namlouváte, vzkazy, voláte, ale každá ta hodina má a u nás dokonce 60 minut, ne těch 45, pokud si správně vzpomínám, jako ve škole, musíme se zkrátka vždycky s tím jedním předmětem do té hodiny vejít, takže se zároveň omlouvám těm, na které se nedostane, ale neházejte flintu do toho, do obilí, do žita, zkuste to vždycky v té další hodině a ono na vás nějak tak vyjde. Já se vás snažím i trochu prostřídat, když vidím třeba stejné jméno, tak pak vzít někoho dalšího i žánrově, aby jsme měli tu hodinu vždy i pestrou. A teď mě tady pobavilo do hodiny chemie, tady Honza z Brodu píše, ahoj všichni, když chemie, tak limonáda, Broňa a Vítkáč. Ano, pokud pamatujete Broňu, to byla přímo výstavní síň chemie, prostě nic víc chemického než limonádu Broňa, to jsem asi nikdy v životě neviděl. Tak tu si dáme a pak tady máme Bíťáka zase na tom našem telefonu.
2: Buď zdrav, Jirko, šaman z Libišan.
1: Ahoj, šamane z Libišan. Tak co máš do chemie pěkného?
2: Hele, já myslím, že by se tam mohlo jít Progress 2 a planeta Hieronyma Bosche.
1: Tam je ten heroin, viď? Náš
2: tam
1: pán
2: je ten heroin a to je velká chemie.
1: No, ale samozřejmě ho nikomu rozhodně nedoporučujeme.
2: Tedy. To ne, to ne.
1: Jediná správná droga je muzika totiž, tak.
2: Ta funguje parádně.
1: Ano. Tak jo, hele, díky, zase máš jedničku, ty už je tam sbíráš, že jo.
2: Super, super, děkuju.
1: Hej se.
2: Dám si to za vitrínku.
1: Můžeš si to dát za vitrínu, ano, přesně. Ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
1: A ještě než tam pustím teď tu planetu Hieronyma Bosche, tak musím předeslat, že příští hodinu nás čeká oblíbený dějepis, ano, historie, a tady se nám to nabízí takových písní z novodobé nebo úplně z té historie, co já vím, prostě je to jen na vás, volejte 210 32 33 34, pište, namlouvejte vzkazy do apky, ale musí se to týkat zkrátka nějakým způsobem dějepisu, čili dějáku.

0: koňů každý den. Juch!
1: Radio Beat. A teď trochu z jiného soudku.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve k vodě a na vodu.
2: Pokud vás přes léto přece jen táhne spíš k vodě, vyzkoušejte vodní novinky ve středních Čechách. Na Labi bylo otevřeno přístaviště pro osobní lodní dopravu v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbrady. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánojí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku.
1: Australská asociace nahrávacího průmyslu zveřejnila kodex, podle kterého budou z tamních hitparád vyloučeny skladby z většiny nebo zcela vytvořené s pomocí umělé inteligence. Cílem je podle ní podpora lidské podstaty umění. Podle nových pravidel lze umělou inteligenci využívat, ale jen při masteringu nebo technických úpravách. Píseň samotná musí mít lidské autory. Stejně taky musí naspívat skutečný člověk, který by měl i obsluhovat hudební nástroje. Umělci podle nových stanov také budou povinni hlásit, jestli při vzniku skladby, kterou chtějí zařadit do hitparádových žebříčků, použili nástroje AI. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
3: 9:10 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak jsem předeslal před přestávkou, před zvoněním, máme tu hodinu dějepisu, nebo dějepravy taky se říkalo. No a k tomu odpovídala už i první píseň, kdy jsme se společně s Gary Moorem trochu podívali do té irské historie a boje za svobodu a nezávislost, a tenhle typ nám hned, jak jsem to vyhlásil, poslal Víťák Aleš přes tu naší apku. Pak tady mám další vzkaz. Ahoj Jirko, zkouším do hodiny dějepisu navrhnout 39, tedy 1939, od Queen pro všechny studenty, učitele i rodiče, kterým to v úterý začne. Děkujeme za pěkný víkend, Radka, ano, to tam dám moc rád. Pak je tady, pane profesore, prosím něco o antice, Iron Maiden, Alexander the Great, Ladis. Pak se tady píše, ahoj Jirko, nedovedu si představit dějepis bez Alexandra Velikého, tak prosím Iron Maiden, Alexander the Great, děkuji, Petr Skroměříže. Pak tu mám něco z apky.
4: Jirko, čau, prosím tě, bylo by možné do hodiny dějepisu zahrát od Iron Maiden, Alexandra Velikého? Díky, Franta.
3: No já už tedy pro pořádek jenom doplním, že Alexandr Veliký byl makedonský král a geniální vojevůdce, který ve 4. století před naším letopočtem vytvořil jednu z největších říší starověkého světa. Od Řecka přes Egypt až hluboko do Indie.
5: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
1: Ano, a my tu máme oblíbenou hodinu dějepisu, tak já zase kouknu, co píšete a pak zase si vezmeme nějaký ten telefon. Ahoj, sice jsme v Čechách, píše se tu, ale mohli bychom se v dějepisu dozvědět něco víc o nájezdech vikingů do okolních zemí, Immigrant Song od Led Zeppelin, případně i Velkou vojnu s Turkem z místních luhů a hájů, díky Michal. Pak tady Zdeněk píše, ahoj Jirko, což takhle dáci do dějepisu Jornas Masterplan a Křišťálovou noc, díky, ano, Křišťálová noc byla, kdyby někdo nevěděl, je to jednak moc hezká písnička, ale bohužel tedy smutná, protože to byl protižidovský pogrom v nacistickém Německu a Rakousku v listopadu roku 1938, při kterém byly ničeny a vypalovány synagogy, také obchody a domy židů, tisíce lidí byly zatčeny a odvlečeny do koncentračních táborů. Šlo o jeden vůbec z prvních otevřených kroků k pozdějšímu systematickému vyvražďování evropských židů. No a teď tu mám někoho přímo zase na telefonu.
2: Ahoj, jako tady Honza.
1: Ahoj Honzíku, ty se hlásíš do dějáku, viď?
2: Já se hlásím do dějáku asi jako první a prosím tě, napadlo mě 13. století, když máme ten dějepis.
1: A cokoliv od nich, jo?
2: Dáme cokoliv.
1: Dobře, dáme 13. století, to se nám do dějepisu hodí a ty máš samozřejmě jedničku, jak jinak.
2: Tak to jsem rád, tak ma budou taky rádi.
1: Jo, dostaneš, co dostaneš za jedničku?
2: Možná polárkový dort.
1: Polárkový dort, to abys pak nebyl tlustej moc, hele, aby se slíbil holkám zase.
2: Tak budu zase běhat.
1: Dobře, tak jo, tak pak si dej pětkrát kolem baráku, jo?
2: Jasný, dobře, provedu.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Muzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
1: A některé pravdě speciální.
0: Zpět do školních lavic na Rádiu B.
2: Ahoj Jirko, moc děkuju za krásný víkend, za příjemnou společnost. Poprosila bych buď úplnou klasiku do hodiny dějepisu, a to je Prokop, bitva o Karlův most, a nebo případně, když by byla chuť na něco ryčnějšího, tak Vojnu s Turkem od Tří sester. Moc děkuju a přeju krásný zbytek neděle tobě i všem býťákům. Jiřina.

0: Podpořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: No a Jenda píše, ahoj Jirko, v dějepisu by neměla chybět Sparta od Sabaton. Co jiného by mělo zaznít v den 318. derby? Díky, dobrá, dobrá. Ahoj, píše se v další zprávě. V hodině dějepisu bych si vzpomněl na Sahulu a jeho Johanku z Arku. Díky za skvělé hraní, Martin. Ano, určitě. Tahle píseň je mimochodem moc hezká. Pak tu máme ještě jednoho býťáka přímo na telefonu a ještě než si ho poslechneme, tak já zase poděkuju všem vám, kdo jste psali nebo volali, ale zase jsem úplně všechny v té hodině nestihl. Nicméně máte další možnost v té následující hodině a to já se těším a vy určitě taky, protože vyrážíme na školu v přírodě, no a tam se toho dá dělat, býťáci, to nechám zas na vaší fantazii a kreativitě a ještě si tedy vezmu posledního volajícího téhle hodiny. Rádio Beat.
2: Nazdar Jiří, Honza, babíce, prosím
1: tě. Ahoj Honzo.
2: Ahoj, jak se máš?
1: No já výborně, v práci tady taky. Si to užívám.
2: Tak. Tak ty jsi v robotě, no já zaplať pavu, jsem doma. No, tak
1: dobře, a co máš ale do té hodiny dějepisu, ano?
2: Do té hodiny dějepisu, prosím tě, rod Borgiů, že jo, Lucrecia Borgia.
1: Ano,
2: ano. Kdyby jsme mohli Zuzku Michnovou a Michala Pavlíka.
1: Můžem, no, oni jsou, je to, a pak ještě je to, Schellinger, viď, taky Lucrecia Borgia.
2: Schellinger, ano, taky určitě, ale já spíš tíhnu k tomu Pavlíčkovému stylu.
1: A to je celá dobrá deska Rány, viď?
2: Je, Rány, to je prostě, hele, až Husí kůže mi vyběhla teď, jak se řekne.
1: To já mám taky rád, no. No dobře, Lucrecia Borgia, ano. Tak jí tam dáme. A tobě díky.
2: Já tobě taky. Ahoj, mějte a užívej. A pozdravu všetky.

0: Radio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Václav Cílek, geolog, spisovatel, filozof. Inu veskrze renesanční člověk.
5: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Řidičům s nosiči kol na tažném zařízení hrozí pokuty za špatně umístěnou registrační značku nebo zakrytá zadní světla. Za nečitelnou značku může následovat pokuta do 10 000 a zákaz řízení až na 18 měsíců. Problémem může být i nasazené odnímatelné tažné zařízení, za které hrozí až 5 000 korun. Sbírka Leteckého muzea v Kunovicích se rozrůstá o nový stroj.
8: Jde o vrtulník Mi-8, který donedávna sloužil na letišti v Praze Kbelích k dopravě VIP pasažerů, jako byli prezidenti či premiéři. Muzeu jej zapůjčí Vojenský historický ústav. Do expozice se ale dostane v příští návštěvní sezónu. Luboš Dvořák, Kunovice.
7: Bezpečnostní experti doporučují vypínat Bluetooth na mobilu, když ho zrovna nepoužíváte. Za určitých okolností by totiž útočník v blízkosti mohl zneužít známé zranitelnosti k odposlechu komunikace nebo ovládání některých funkcí telefonu. Riziko je ale spíše nízké. Vypínání Bluetooth nicméně také pomáhá šetřit baterii. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Tvořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: 9:11 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl, no a tuto hodinu jsme zahájili spolu se Status Quo, nebo Status Quo, kdo chce, protože nám žáč, tady jeden tedy býťák napsal mail tohoto znění: ahoj, do školy v přírodě se jezdí i za zážitky. Jeden takový byl, že když jdeme poslušně ve dvojstupech na odpolední procházku a v tom proběhne kolem nás 20 wild horses, tedy 20 divokých koní, kteří asi utekli Frantovi Rosimu z ohrady. Ano, tak narážka právě na ty Status Quo, které jsme si poslechli, a mimochodem moc pěkná písnička, skočná, jsem si to tady pěkně dal na hlas. Zdravím pana učitele i býťáky, žáček Boďa, tak to byl úvod, a já tady ještě doplním, že teď máme hodinu tedy školy v přírodě. Ano, vyrazili jsme do přírody a tady se toho dá dělat. Už tu mám hned dva vaše písemné tedy vzkazy, přihlášení. Veronika píše: na škole v přírodě se musíme pořádně proběhnout, a tak by tu určitě měla zaznít píseň Born to Run od Lynyrd Skynyrd. Dobrá, dobrá. A pak je tu: vážený pane profesore, jelikož jsem v hodině přírodovědy napsal na konci a tudíž jste mě nevyvolal, hlásím se poctivě ještě jednou, a vzhledem k tomu, že se na škole v přírodě dělají střeštěnosti, navrhuji zařadit krleš a craft and roll. No a i ostatní se můžete hlásit, můžete volat na číslo 210 32 33 34, můžete namluvit do té apky svoje přání do hodiny školy v přírodě, je to jen a jen na vás, můžete i psát, a tady jsou Lynyrd Skynyrd a hned potom krleš.

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
3: Tak, co se nám tu zase píše, tady míťák Petr. Tož, pane profesore, představte si, že jsme v lese a dáme The Cure a Forest. Ano, dobře, Cure dám moc rád a na škole v přírodě takový nějaký les, prales určitě potkáme. A pak tady se píše v téhle zprávě, ahoj, na škole v přírodě se stejně jako na táboře po večerech vykládají strašidelné historky a já bych navrhoval zahrát něco z desky, která má ty strašidelné příběhy přímo v názvu. Daytime Stories, Nightmare Tales, je to od mých oblíbených Attic Demons, Zdeněk z Hradce, a pak se mi zdá, že tu mám zase přímo někoho, kdo se dovolal na to naše číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
4: Jarda, zdravím, Jirko.
3: Ahoj, Jardo.
4: Chtěl bych se zeptat.
3: Ano.
4: Písně z lesa do přírody by se hodily, ne?
3: Jo.
4: Tom from the Wood.
3: A to jsou Jet Routal, ne?
4: Jet Routal, správně.
3: No to určitě se hodí, no, to je celý takový, vlastně už jenom ten název kapely je takový vesnický, že jo, podle vynálezce, ne Ruchadla, ale co to vynalezlo?
4: Ruchadlo vynalezli bratři Veverkové.
3: Bratranci Veverkové dokonce.
4: No, bratranci, ale
3: ty. Dobře, tak.
4: Ještě by mohli být, bylo by to dobré.
3: No jasně, děkuji. Jasně, to víš, že jo. Tak jo.
4: Poslouchám, je to hezký.
3: Já se to taky bavím, mě to baví. Měj se hezky, ahoj.
4: Okay, děkuju, ahoj.

0: Tak co děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
2: Nevím.
3: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
4: Ano, a než vyvoláme dalšího žáka Bíťáka, mám tu jednu rychlou dopravní.
5: Ahoj Bíťáci, Bíťák Kuba. Aktuálně jde jednička směr Brno-Praha, 187 km, je tady nehoda, štosuje se to, pomalu se posouváme, takže počítejte takových 10-15 minut držení. Ahoj!
4: Tak jste to slyšeli a teď někdo, koukám, volá na číslo 210 32 33 34. Jirka, Rádio Beat.
6: No ahoj Jirko, šaman z Libiše.
4: Ahoj šamané.
6: Tak hele, já myslím, že škola v přírodě by měla být hlavně o pohybu.
4: Ano, ano.
6: Tak bych to viděl na Iron Maiden Run to the Hills.
4: Já jsem si myslel, že to někdo dá. Dobře, tak dáme. Tak. Já jsem s těmi začínal s nějakým tím během, viď? Myslím, tam bylo něco. Born to Run, tam bylo, ano. A tohle je do kopce, do hor, viď? To je těžší, to je náročnější.
6: Super, děkuju, měj se hezky, ahoj.
4: Ano, Maideny si dáme za chvíli a pak tu máme zprávu tohoto znění. Dobrý den, pane učiteli. Mohli by mít děti na škole v přírodě hodinu náboženství? Minulý týden jsem byl v Londýně na Ježíšovi a bylo to něco uchvatného. Tak kdyby na náboženství došlo, tak prosím cokoliv a od kohokoliv z Jesus Christ Superstar. Děkuji, Pavel. No tak náboženství případně minimálně. O návštěvu kostela by určitě proběhnout mohla. Samozřejmě nepovinně, protože jsme liberálové a kdo nechce, nemusí, ale Pavel mi udělal radost, já jsem totiž na tom docela novém aktuálním nastudování Ježíše na West Endu v Londýně byl taky a je to teda naprostá pecka, takže pokud byste se do města nad Temží náhodou chystali, určitě tohle představení nevynechejte, lístky se dají koupit a nemusí být až tak drahé podle toho, kde budete sedět. Titulní a hlavní roli tu zpívá skvělý Sam Ryder a protože jsem si tam koupil i desku, poslechneme si přímo jeho, jak teď v Londýně zpívá tu slavnou arii v zahradě Getsemanských, mimochodem ve studiu to s ním nahrál syn Ricka Wakemana Adam, no a ty s tím mají zkrátka 5 minut osobní volno.

0: Muzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
1: A některé pravdě speciální.
0: Zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
2: No a nám se zase už ta škola v přírodě tedy chýlí ke konci, pojedeme zase zpátky do školních lavic, usedneme a představte si to, čeká nás hodina němčiny, ano, jazyka německého, budeme překládat třeba Vlkne se domovníkovi psaní nebo tak něco, zkrátka bude tady znít muzika zpívaná právě tímto jazykem, samozřejmě se nabízí Rammstein, Pudis, ale třeba přijdete i na něco dalšího, ještě třeba sofistikovanějšího, v každém případě můžete zase volat na číslo 210 32 33 34, pište přes apku nebo mailem. Můžete také namluvit to svoje německé, klidně v němčině, přání, co teda by tady mělo zaznít v té hodině mezi 12. a 1. Já něco třeba vyberu hned na úvod. No a ještě ale stihneme teď jednu školu v přírodě. Pančely, píše se tady. Škola v přírodě je vlastně taková forma dovolené. Tak bychom s manželem moc prosili dovolenou s Elvisem. Duet Devilheads a Tří sester. Díky moc, Evča a Péťa.

0: Radio Beat.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, Miky na beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Oslavte 85 let ikony G-Pink 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
4: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
3: G-Pink 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
7: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
5: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
8: 11 + 11.
5: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 + 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Nadcházející 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo se uskuteční od 9. do 17. září v Plzni. Na festival letos přijede 26 souborů z Francie, Polska, Slovenska, Slovinska i České republiky. Program nabídne skoro 40 představení, debat, workshopů a dalších akcí. Ředitel festivalu Jan Burian nám řekne víc.
10: Kdo se o divadlo zajímá, já s oblibou říkám, přijďte do Plzně na 4-5 dní, uvidíte výběr toho nejlepšího, co se stalo taky v českém divadle. Kdybyste to měli objíždět sami, tak tím strávíte 3 měsíce a to určitě nedáte. Takže to stojí za to, protože uvidíte inscenace z Brna, uvidíte inscenace z Ostravy, z Uherského Hradiště, z Liberce, ale taky z Prahy.
9: Britská společnost Virgin bude od roku 2030 provozovat nové vlakové spoje tunelem pod Lamaňským průlivem. Od regulátora získala povolení k přístupu na tamní železniční síť. Firma se tak přiblížila ke spuštění služby, která bude konkurovat Eurostaru. Ten má nyní na této trase monopol na osobní železniční dopravu. Studentům Pražského gymnázia Nový Pork se během letošních mezinárodních maturit IB dařilo. Ze 73 evropských škol, které své výsledky zveřejňují, dosáhly vůbec nejlepšího průměrného výsledku v kontinentální Evropě. Ve světovém žebříčku se škola v Pražské Krči umístila na 12. místě. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

0: sednout, nerušit, hlásit se.
1: Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
2: No a 9 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a máme tu němčinu, jazyk německý, voláte, píšete, no tak snad to nějak dáme dohromady. Tady Bíťák Šípák píše Guten Tag, Bíťáci, prosím o zahrání Rammstein, du hast, aby váš den byl wunderbar, díky, ano. To tam dáme, pak co tady máme, ahoj do hodiny němčiny, zahrajte prosím Dieter Tottenhosen, děkuji Adam, to tady taky máme, já myslím, že si to uděláme hezký, no a někdo zase volá na to naše číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
3: No čau, hele, když tam mluvíš o těch Němcích, ano, ano. Tady Oťas.
2: Čau, Oťasy.
3: Samozřejmě zmínil ty nejznámější, ale vy jste úplně zapomněli na takový Karát.
2: Karát, východní Německo, no.
3: Pamatuješ si je?
2: No já si je pamatuju, no. Já je vždycky pouštím, když máme takový ten víkend východního bloku, no. Tak...
3: Ano, to přesně ano. To je přesně to východoněmecký porno. Ten Karátem.
2: Ty kníry měli, no. Viď?
3: Ano, ano, ano. Ty naandulovaný vlasy, víš?
2: A to měli i Pudis, no. Teda.
3: To měli i Pudis. To
2: byl jaký dobrý pornoherci.
3: No, přesně, ano, ano.
2: Dobře, dáme Karát, teda máš ty jedničku.
3: Tam najít, hele, to by si
2: já najdu všechno, tady neboj.
3: Karáty, čoči, já někde mám zahrabanou jakou tu žlutou oranžovou desku její.
2: No vidíš, ta třeba měla velkou cenu, jestli jsi moc nezmastil.
3: No ty vole, já už jsem ji neviděl snad 30 nebo 40 roku.
2: Tak koukej, hledá, třeba seš boháč. Jej se.
3: Jo, tak jo, čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Tvořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na rádiu B.
1: Ahoj, zdravím všechny býťáky. Do hodiny němčiny bych navrhoval kapelu Weimar a nejlépe skladbu Hexenjagd. Díky moc, mějte se.
2: Jirka, rádio být.
3: Oj, jako, tak zrovna manžel tady říká, že prej bych si třeba pudýs, když je ta hodina němčiny. Tak
2: dáme pudýs, jo?
3: Dobře, to budeš hodný.
2: A jak se jmenuje manžel k těsním?
3: Peťa,
2: tak Peťovi posíláme jedny pěkný pudýs a tobě taky, jo? Ahoj.
3: Děkuju moc, ahoj, je hezký den.

0: domů.
1: Muzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
2: A některé pravdě speciální.
1: Zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
3: Ano, zpět do školních lavic a tahle hodina je jako hodně speciální, německá. Slyšeli jsme tedy na vaše přání kapelu Weimar, předtím to byla Doropesch pěkně v němčině, Warlock für immer, a od Pudy z východoněmeckých skladba Mephisto. Co se nám tedy píše? Ahoj Jirko, když je hodina té němčiny, nenašel bys tam Bohze Onkels, díky a pěkný den Martin z Krkonoš, ano. Ahoj Jirko, to už je další zpráva, měl bych příspěvek do hodiny němčiny. Nevím, jestli to pamatuješ, ale v dobách, kdy dobré muziky se u nás na LPčkách dalo koupit jen málo, jsem kromě jiného poslouchal Stern Combo Mason z NDR. Třeba pamatuje skladbu Studenschlag Honza. Ano, pamatuju, a to si myslím, že tahle kapela dokonce ještě stále hraje. Prosím, zahraj Dedero, no tří sester, do hodiny němčiny je to jak dělaný, děkuju Honza Budík z Teplic a tady len Alžběta si přeje megahertz, prý jestli mám, že zpívají také německy, no tak já to zas nějak dám dohromady. Vidím, že někdo volá, tak když to vydržíš, chlapče nebo dívko, tak já to asi tak za 10 vteřin vezmu.

0: to bylo Stern Combo Meissen, výběr Býťáka Honze, mimochodem docela dobrá muzika, nechal jsem si teďka sluchátka, abych si to poslechl, myslím, že se nemají rozhodně za co stydět, pánové, no a nás čeká za malou chvíli pozvonění po přestávce, co to tam máme, vlastivědu, ano, to jsem na vás zvědav, Býťáci, jak se budete hlásit do vlastivědy, opět se zpětně omlouvám těm, na jejichž písně v němčině nedošlo, a tak to můžete zkusit i do vlastivědy, tam je, myslím, to téma přeširoké, tak jsem na vás zvědav, můžete volat na číslo 210 32 33 34, psát přes apku nebo do ní namluvit ten svůj tip, anebo také můžete mailovat na studio@radiobeat.cz.
1: A teď trochu z jiného soudku.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Nových aut s cenou do 400 tisíc korun je v Česku už jen 12. Oproti roku 2023 z nabídky zmizelo 10 levných modelů. Mimo jiné Hyundai i10, Mitsubishi Space Star nebo Toyota Aygo X. Nejlevnějším novým autem nyní zůstává Dacia Sandero od 340 tisíc korun. Kvůli horku padají v Alpách a Dolomitech části hor. Ta je permafrost. Dole je část severní stěny Monte Pelmo, Turont, Charmo a vše vyvrcholilo v kuloáru Guter, který se přechází při výstupu na Mont Blanc. To ale není zdaleka všechno, jak říká Kuba Turek z hory doli.cz.
2: Něco podobného ze skrytého permafrostu, který tam byl, ale jako normální člověk to běžně neviděl, se stalo na Cima Faulkner. Je to jedna ze skalních věží na ferátě De La Bochette, Dolomity di Brenta. To už je velmi známá feráta, která vede na několik dní a je považovaná za nejkrásnější ferátu asi na světě. Třetina této feráty je dneska neprůchodná, protože prostě se tam zřítilo obrovské množství kamení a kde se asi nic neřítilo zatím, ale všechno roztává, je velmi známý ledovec Pasterze, což je ledovec pod Grossglocknerem, svého času to býval největší a nejdelší ledovec v Rakousku, tak ten se už nedá přejít napříč, protože se tam otevřuje velké ledovcové trhliny a v nich jezírka a jezera, ale dokonce se nedá projít ani podél jeho směru. Dřív se tudy stoupalo až směrem k Johannesburgu a k těm kopcům okolo. Během několika příštích měsíců se oddělí od toho, kde má zdroj. Ledovec se vytváří někde nahoře, tam se sype sníh, led v nějakém obrovském údolí a dole potom se táhne dolů jako splas. A tento obrovský ledovec se začíná trhat, to znamená, že ten splas už zůstane samotný, postupně během několika let odtaje a ten vršek možná stále zůstane ledový. A právě v tom odtrhu to bude tak nebezpečné, že tam není možné vůbec chodit. Poslední z věcí, které ještě můžu jmenovat, švýcarští horští vůdci nedoporučují a sami nevodí vůbec výstupy na Matterhorn ze švýcarské strany.
1: Služba Suno chystá možnost nechat si hudbu vytvořenou umělou inteligencí vyrobit na vinylové desce. Sestavíme si vlastní album, navrhneme obal a objednáme výrobu jednoho kusu za zhruba 1000. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

některá rodí kacíře. A u hrančivě krásné zlato lásky.

je příliš často radost, hořkne hoře. Od věká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou,

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
1: Ano, zpět do školních lavic, 9 minut po 13. hodině, je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a píseň Má vlast Michala Prokopa nás krásně uvedla do té aktuální hodiny vlastivědy a už píšete, voláte, jak o život tady se třeba píše, do hodiny vlastivědy zahraj stánek od Visacího zámku, kdo pak ví, kde byl stánek u Johna Debila, vezmi mapu Buzolu a hurá na Strahov. A pak tady se píše zase, ahoj Jirko, mohl bys zahrát v rámci vlastivědy Vltavu, dík Jitka, ano, Vltava Bedřicha Smetany je nejslavnější část symfonické básně Má vlast, v níž skladatel hudbou zachytil cestu České řeky od jejich pramenů přes krajinu Prahu a Vyšehrad až k soutoku Slabém. No a protože jsme měli v té uplynulé hodině němčinu, tak navážeme trochu, protože nám tu Vltavu pak zahraje Helmut jak Poleno Wolf Hoffmann, ano, to je ten principál německých AKSEP, vlastně jediný tam původní člen. A teď koukám, že nám ještě někdo volá, tak si poslechneme, co zazní před tím.
2: Ahoj, tady Pavel.
1: Ahoj, Pavle.
2: Co třeba hudba Praha?
1: Jasně, a proč vlastivěda jako hudba Praha? Jako Praha,
2: protože
1: že?
2: Protože Praha.
1: Jo, takhle. No dobře, dáme hudbu Praha, jasně. Hele, kam jedeš? Slyším, že řídíš.
2: Jedu do Rokytnice.
1: A jak? Tak nám udělej dopravní zpravodajství, jak to jede a tak.
2: Jede to výborně, jsem v Jelemnici.

0: Podpořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: No a u nás právě probíhá hodina vlastivědy, což je soubor přírodovědných a společenskovědných poznatků o vlasti, popřípadě o nějakém jejím regionu. Prohlubováním těchto poznatků a jejich prezentaci se věnují zejména vlastivědná muzea a vlastivědné kroužky. Podle zaměření lze rozlišovat specializované vlastivědy, například historická vlastivěda a podobně. No a my tu máme vlastivědu Big Beat, Bíťáckou, a podle té taky hrajeme muziku. A hned Bíťák Standa píše: pane profesore, jednu vlastivědnou Bílá hora od skupiny Olympic z posledního alba Bombardák. Není to nejsilnější kus tvorby naší legendy, ale o to je zajímavější. Dobrá. No a pak si poslechneme Bíťáka, který nám zavolal na číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
2: No ale Jiříku, tady jsem se hlásí do vlastivědy.
1: Tak povídej, jak to vidíš s tou vlastivědou?
2: No já bych to viděl tak, že bych sednul na vlak a jel bych za svým kamarádem Davem na Kolín.
1: Vlakem na Kolín, dobře, taky by to mohl být Praha Bohumín, viď? Ale dáme.
2: Taky.
1: Ale dáme na Kolín, to je Krausberry, že jo?
2: Přesně, jo, to je super petka.
1: Dobře. Díky, zase máš jedničku, další, ale ty už jich máš asi 6, teď, tak.
2: Já už nevím, já to nepočítám.
1: Dobře, tak jo, měj
2: tak se. Tak ahoj, a děkuju, super.

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
3: No a co pak nám tu píšete? Pane učitel, součástí našich luhů a hájů je ta neslavná D1, takže, nebo D1, takže co Pijánovka od tří sester, díkes a protože už končíte s výukou, tak velké díky za dnes i včera, byť včera jsem to slyšel kvůli návštěvě tak na půl šťávy, takže Jiříku, díky moc, Vojta, o toho si moc vážím, ale končím až za půl hodiny, pokud dorazí kolega Kohout, což doufám, že se mu povede, pak tady máme další přání nebo další tip. Ahoj Jirko, když vlastivěda, tak bychom mohli vzpomenout na obyčejný prostý dělný lid, a to konkrétně na vesnickou dívku. Což se nemýlím, li se řekne country girl, a to jsou Black Sabbath, ano, to je pravda, a dalšího býťáka tu mám zase pěkně na telefonu.
4: No ahoj Jirko, tady Pavel.
3: Ahoj Pavlíku.
4: Já myslím, že když je ta vlastivěda, takže by měla zaznít Země bojů od Marcia.
3: Ano, já jsem si to dokonce už připravil, že mě napadlo, že někdo to bude chtít, tak to tady mám, výborně.
4: No já už myslím, že jsem o tom psal v nějaký jiný hodině včera asi, nebo jak to bylo, ale... Nakonec to nezaznělo.
3: Jasně, ale jinak jsme tu dneska už Zuzanu Michnovou měli s Michalem Pavlíčkem, tak tady vlastně
4: no,
3: bude
4: znít podruhé. Zuzany není nikdy dost.
3: taky. Tak jo, máš jedničku, tak si to můžeš zapsat do žákovský a nechat si to
4: díky,
3: podepsat.
4: Díky, já jsem rád, že jsem se dovolal.
3: To bychom taky rádi samozřejmě.

0: Tak co, děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
2: Nevím.
3: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
4: Jirka, Rádio Beat.
5: Ahoj, Jirko, Václav u telefonu. Jestli by si dal do vlasti vědy něco od Bohemie?
4: Jo, takhle, od Bohemky, že jo? No to je naše klasická sestava. Jasně, výborný typ. Máš jedničku.
5: Děkuju moc.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
1: Ano, zpět do školních lavic a koukám, co jsme dnes už všechno stihli. Přírodopis, chemii, dějepis, školu v přírodě, němčinu, no a teď ještě pokračujeme vlastivědou a můžu vám slíbit, že dan odpoledne tu má třeba tělocvik připravený, nebo výtvarku, pivovědu taky, nebo alkovědu. Za chvíli to bude matematika, to už vám můžu prozradit, protože další tipy a přání a hlásit se zkrátka můžete v hodině matematiky, tam je to samozřejmě především o číslech, ale nechám to zase na vaší fantazii a kreativitě, to už se bude pomalu tak nějak vyřizovat. Dál, já tu mám ještě krásný tip od Šárky, ano, to je do vlastivědy Šárka si přeje, kde je český král vanastovky, že prý to do vlastivědny pásne, já si myslím, že úplně v pohodě. Tuhle věc, která se tedy jmenuje přímo, kde je český král, tak tu dáme na závěr, no ale předtím ještě si musíme dát hymnu, že jo, to je jasná věc, tu si dáme v podání Žlutýho psa a tím pádem už vás naposledy dnes i o tomto víkendu ze studia rádia Zbýt zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit teď hned v úterý, kde mám v hledáčku Jirky Rogla hodně zajímavého hosta, jejím tedy fotograf, ale světoznámý fotograf Black se říká, takhle jinak je to Roman Černý tedy, ale žil dlouhá léta v Austrálii, kam emigroval, pracoval v New Yorku a také v Berlíně s těmi nejznámějšími třeba muzikanty a tak fotil kde koho, třeba Cure a někdy Kakejva, dělal jim promo fotky, tady spoustě kapel, je to docela zajímavá osobnost, tak jsem zvědavý, co nám poví. Bydlel mimochodem s tím, s Joeym Ramonem v New Yorku, to mi přijde docela fajn, tak jsem zvědav, jak se nám to povede, ale já doufám, že jo, no a tady je ta slíbená hymna na rozloučenou.

0: Klasický rock. Radio Beat.
1: Dneska už víme, kdo byli husité.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u Guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve k vodě a na vodu.
2: Pokud vás přes léto přece jen táhne spíš k vodě, vyzkoušejte vodní novinky ve středních Čechách. Na Labi bylo otevřeno přístaviště pro osobní lodní dopravu v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbradech. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánojí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku.
1: Australská asociace nahrávacího průmyslu zveřejnila kodex, podle kterého budou z tamních hitparád vyloučeny skladby z většiny nebo zcela vytvořené s pomocí umělé inteligence. Cílem je podle ní podpora lidské podstaty umění. Podle nových pravidel lze umělou inteligenci využívat, ale jen při masteringu nebo technických úpravách. Píseň samotná musí mít lidské autory. Stejně taky musí naspívat skutečný člověk, který by měl i obsluhovat hudební nástroje. Umělci podle nových stanov také budou povinni hlásit, jestli při vzniku skladby, kterou chtějí zařadit do hitparádových žebříčků, použili nástroje AI. Z Guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
2: Nevím.
3: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
4: Tak, milí žáci a studenti, nevím, co jste dneska měli v obědu ve školní jídelně. No, školní jídelně, ty se teprve leštěj a čistěj a vymývají, protože škola začne co by dup, ale ještě jsou školy prázdný v tuto chvíli, to je jasný, když je dneska neděle. Krásný nedělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia a Beat přeje váš pan profesor, učitel Dan Kohout pro tuto chvíli. A před námi je hodina matematiky, jak možná už předpověděl nebo předeslal můj milý kolega Jirka Rogl. Fajn, takže matematika napověděla už i úvodní píseň Iron Maiden, The Number of the Beast. Tu jste určitě poznali. Připomínám spojení sem do třídy, ne do studia, ale do třídy. 210 32 33 34, to je telefon, tak to už samozřejmě znáte, anebo pište maily, brána ještě nechodí, ano, SMS brána, myslím. Takže maily a telefony, s tím se dozajista vystačíme. No a já už tady mám první mail. Zdravím odpoledního pana učitele. Matematika je věda zajímavá, já ji miluju, ale ta vyšší typu grupy už je složitá i pro mě. No nic, vraťme se k základním axiomům a jeden z nich postavíme vzhůru nohama, protože jedna a jedna nejsou dvě, ale jedna. Takže prosím, one plus one od Ace Frehleyho. Díkas Vojta z Davids. No, tak já myslím, že to je výborný nápad hned na začátek. Já si to tady takhle nastavím a můžu spustit. Tady je Ace Frehley, one plus one.

0: Tak dvakrát se nám Ace Frehley odmlčel, zřejmě mu vyply prout, tak jsem tu písničku pro jistotu pustil ještě jednou úplně celou už bez přerušení, tak doufám, že jsem vás nerozčilil, ale nakonec jsem to napravil. Tak nám to trošku, ta technika někdy zablbne, ale v každém případě všechno je teď ready a já už mám na drátě koho, haló?
1: Ahoj, u telefonu Jirka.
0: Názdar Jiříku, tak co jsi vybral do hodiny matematiky?
1: Prosím tě, do hodiny matematiky jsem vybral King Crimson.
0: Ano.
1: Perfektní skladbu, překladu to znamená tři jsou perfektní pár, což je i pěkná životní filozofie.
0: Ano, je to, chtěl jsem poznamenat, že je to vlastně matematicky vysvětlená některá nejen filozofie, ale i životní situace, která je docela častá, co si budeme povídat, že jo?
1: Jo, tak nějak
0: taky, když to přesypem do geometrie, tak v podstatě milostný trojúhelník, že?
1: Ano,
0: patří trojúhelník, čtverec, obdélník, lichoběžník a tady ty věci do geometrie patří, ne?
1: Patří tam i
0: kosočtverec. Patří, no, kosočtverec je nejkrásnější, nebo takhle nejoblíbenější, možná jak pro koho tedy, obrazec, co se týče geometrie. Správně, ano. Tak já myslím, že to je výborný nápad a že tuhle skladbu můžeme spustit. Tak ti moc Jiří, děkuju, King Crimson, Three of a Perfect Pair, to je skladba, která je připravena. A já ji pouštím. Měj se hezky.
1: Dane, děkuju, přeju hezký den.
0: Tobě taky. Ahoj, čau, čau.
1: Ahoj.

0: Překvapení. No tak teď jsme se shodli, že 2×4 je 8, tak to je v pohodě. Asi bychom oba v matematice prošli tady s tím základním příkladem. Michale, díky moc, měj se hezky. Za chvíli tato skladba zazní. Taky, čau,
1: díky, čau.
0: Čau. No a mám tady ještě jedno přání, tedy jeden nápad. Želám pěkné nedělné popoludně, ta slovenčina mi zas tak nejde, keďže počúváme Radio Beat a dcerka Svetlánka nastupuje do školy, je možné, že bude zastupovat na matematike Jan Amos Džínový, Metalinda, tady poznámka. A vyučování bude v Megadeth Hangar 18. Miroslav, no tak výborný nápad, tak já jsem vybral s dovolením Megadeth a skladbu Hangar 18, ta zazní pro Svetlánku, která jde do školy, nastupuje, takže první ročník, co si budeme povídat. Takže taky děkuju Miroslave za tenhle ten mail, Metallica a Megadeth.

0: děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
1: Nevím.
2: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
3: No po tom nedělním obědě tyhle dva nářezy, tedy Metallica a Megadeth, určitě upravili trávení, že jo? Nedostavila se ta pověstná demence trávicí nebo žaludeční, nebo jak se tomu říká. No víte, jak když se přežerete, tak potom hodinu a půl, možná dvě hodiny, jste jak praštěný. Znám to moc dobře, proto se radši nepřežírám, protože mám stejně prázdnou lednici, takže nemám ten problém. Ondřej na drátě. Ondřej, čau, co jsi měl k obědu, když už jsme u toho?
4: No, byla to rýže a minutka z vepřové panenky s cibulovými kroužky a
3: Témla.
4: K tomu Bernard pivo.
3: No to je krásný teda. To je v podstatě dietní jídlo, že jo, tady že je lehce stravitelná, panenka ano. Je maso chutné a libové, že jo?
4: Ano.
3: Cože tam byly cibulové kroužky, jo?
4: Cibulové kroužky, žena skvěle vaří.
3: No jo, tak to ti závidím, to je teda, zní to krásně. Pozdravuj svou paní.
4: Ano.
3: A že klobouk dolů před jejím kuchařským uměním. Tak, ale teď už nebudeme myslet na žrádlo, Ondřeji, ale na matematiku. Co jsi vybral do hodiny matematiky?
4: Do hodiny matematiky jsem vybral Nightwish Seven Days to Wolves.
3: Ano.
4: Což se dá považovat za šplhounství, protože jsou to dva předměty, matematika a přírodověda.
3: No, já vidíš to, ty jsi to takhle zkombinoval, ano, Seven Days to the Wolves. No, vidíš to, ty jsi měl asi vyznamenání vždycky, ne? Maturitní určitě, co?
4: Ne.
3: Neměl.
4: Mě to zkazila ruština, já jsem měl trojku z ruštiny.
3: To tě ctí, ale, že ti to zkazila ruština. Teda z mého pohledu, jo, jenom. Dobře. Víš, jak to myslím? No, v pohodě.
4: Já vím jasně. Velmi dobře, já jsem to nesnášel.
3: Já taky ne, to je pravda. Hele, Ondřej, díky, měj se. Čau.
4: Čau.
3: Ahoj. No a já tady mám další příspěvek. Nešlo by do hodiny matematiky pustit hit mého mládí, skupina Chicago, 25 or 6 to 4. Není to sice úplně o matematice, ale čísel je tam dost. Miloš Vyškov, age 71, tedy věk 71. Děkuji Miloši za tenhle příspěvek. Samozřejmě skladba od kapely Chicago, 25 06 4, takhle je přesný název této skladby. Tak, jdeme na to, Nightwish a Chicago. Připomínám, číslo jsem do studia, 210, 32, 33, 34.

0: Podpořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: No a máme ještě hodinu matematiky, která ovšem končí, takže poslední píseň. A tady mi napsal Jirka a nebyl sám, ještě Ondra napsal o tu samou písničku a o tu samou kapelu, takže to schnu. Ahoj do hodiny matematiky, katapult, perfektní součet, díky Jirka. Jak jsem říkal i Ondřej a bylo vás ještě mnohem víc, kteří jste si na tuhle tu skladbu vzpomněli. Tak, tím zakončíme hodinu matematiky a já už vám oznamuji, že příští vyučovací hodina bude hodina, ve který bych já osobně, přátelé, a asi bych taky nebyl sám, exceloval. Protože to je, bohužel jsem ji nezažil, nevím, jestli zažívají současní studenti, myslím si, že taky ne, je to takový výmysl mých kolegů na rádiu být. Ten předmět se jmenuje pivověda, čili alkověda, protože písně, které budete vybírat, na které si vzpomenete, budou nejen o pivku, ale o různých dalších mňankách, že jo? Třeba whisky, nebo zelená, nebo nějaký to vínko bychom mohli dát, že jo? Ale to už je opravdu na vás, protože vy tvoříte dramaturgii, dá se říct, nebo pleják každý hodiny. Takže pivověda, čili alkověda, příští hodina. Už si to tak nějak v těch hlavinkách rozprostřete a pište mi nebo mi volejte. Teď ovšem poslední píseň hodiny matematiky, katapult, perfektní součet.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Řidičům s nosiči kol na tažném zařízení hrozí pokuty za špatně umístěnou registrační značku nebo zakrytá zadní světla. Za nečitelnou značku může následovat pokuta do 10 000 a zákaz řízení až na 18 měsíců. Problémem může být i nasazené odnímatelné tažné zařízení, za které hrozí až 5 000 korun. Sbírka Leteckého muzea v Kunovicích se rozrůstá o nový stroj.
2: Jde o vrtulník Mi-8, který donedávna sloužil na letišti v Praze Kbelích k dopravě VIP pasažerů, jako byli prezidenti či premiéři. Muzeu jej zapůjčí Vojenský historický ústav. Do expozice se ale dostane příští návštěvní sezónu. Luboš Dvořák, Kunovice.
1: Bezpečnostní experti doporučují vypínat Bluetooth na mobilu, když ho zrovna nepoužíváte. Za určitých okolností by totiž útočník v blízkosti mohl zneužít známé zranitelnosti k odposlechu komunikace nebo ovládání některých funkcí telefonu. Riziko je ale spíše nízké. Vypínání Bluetooth nicméně také pomáhá šetřit baterii. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
3: Ano, zpět do školních lavic na Rádiu Beat a my máme hodinu pivovědy nebo alkovědy, chcete-li. No a i tuto vyučovací hodinu je to mou ctí, je to má čest, že ji můžu vyučovat a mít tak skvělé studenty a žáky, kteří určitě nějaký ty nápady do téhletý hodiny přinesou. No toho se opravdu neobávám. Na drátě mám prvního studenta. Nazdar, já tě zdravím.
4: Ano, jsem na příjmu.
3: Kdo tam je?
4: Děkuji, pane učiteli.
3: Ano, povídej dál, já tě poslouchám.
4: Mě napadlo jenom tady to, když máme to o tom alkoholu, tak skupina alkohol.
3: No nejseš sám, protože návrhy k této skupině nebo na tuto skupinu těch návrhů přišlo opravdu hodně a ty jsi to nechal na mě, abych vybral píseň.
4: No samozřejmě.
3: Dobře, tak já jsem vybral píseň Pípu roztáčej, což se do téhle hodiny, myslím, hodí perfektně. Co?
4: Já taky myslím, pro ten začátek, že by to bylo asi dobrý.
3: Výborně, tak jsme se shodli.
4: Hele, a jsem rád, že jsem sedoval po dlouhý době.
3: To já jsem taky, no.
4: Ono to je hrozně těžký sedovolat.
3: To víš, je vás víc, no. No. Jasně, je to o štěstí. Díky, měj se hezky. Čau, čau.
4: Hele, když tak tu písničku dávám všem býťákům, i vám do rádia.
3: Děkujeme, my si to vezmeme k srdci. Jasně,
4: děkuju,
3: měj se.
4: Já taky.
3: Taky.
4: Hele, díky, ahoj.
3: Ahoj.

0: No já jsem si myslel, že nebude problém v téhletý hodině, tedy v hodině pivovědy či alkovědy, tam se vám okamžitě roztočily mozkový závity, stejně jako Frantovi, který ho zdravím. Nazdar, Františku.
1: Ahoj, ahoj, pane učiteli.
0: Nazdar, ty máš čím dál tím víc ten hlas vychlastanej, takže seš ve správný hodině asi.
1: Určitě, já bych jinak nevolal, kdyby to byla občanská nauka, tak se nezvozvu. Jo, jo, to jde, no.
0: Jasně, to, tak tu nejseš sám. Tak povídej, co jsi vybral do hodiny.
1: Já jsem vybral whisky žár, ale chtěl bych sem to ještě s Filem Linotem, Thin Lizzy starý, jestli bys tam našel.
0: Ano, našel jsem verzi whisky in the jar, Thin Lizzy, což je samozřejmě s Filem Full Length Version, což je taková ta delší verze. Sám jsem, prosím tě, na ní zvědavej. Tak jo?
1: Jo, jo, to je bezvadný.
0: Fajn, Františku, měj se hezky. Čau, čau.
1: Ty taky, já jsem tě slyšel, ať se ti daří stále.
0: Tobě taky, ahoj. Tak je to tady, ten Lizzy, Whisky in the Jar, no a ještě tady doplníme dalším nápadem. Sím, mám tip, starý bar od kabátu, děkuji Jan, tedy Honza. Samozřejmě, nejdřív tedy ten Lizzy a pak už kabáti.

0: Nechceš mi říct, že si teď ještě zakouříš tady? Ale abyste si nemysleli, že ho nemám rád. Naopak, teď vám ještě ukážem, co jsme spolu splodili.
1: A dítě to nebylo.

0: Muzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
1: A některé pravdě speciální.
0: Zpět do školních lavic na Rádiu B.
2: No a probíhá předmět pivověda či alkověda. A je vidět, že tento předmět vám rozhodně není cizí. Kdo je na druhé straně drátu? Ahoj, čau, zdravím.
3: Tady Brhlíci, Ústí nad Orlicí, ahoj, Dané.
2: Nazdar, Brhlíci. To je jako, co to znamená Brhlíci?
3: No, Brhlík lesní. Já mám takový zvláštní příjmení, který latinsky znamená Brhlík.
2: Ty máš příjmení, který latinsky znamená Brhlík.
3: A nebo můžeš... opačně, že jo, český.
2: Jo. A jak zní to příjmení, teda občanský, jakoby?
3: Sita, s někým i s dvěma T.
2: Jo, Sita, a to je Brhlík, jo?
3: Sita Evropa je Brhlík lesní.
2: Brhlík, a co, a teď teda se... opravdu teď prozradím, že ta přírodověda, i když jsem si myslel, že toho znám hodně, ale vůbec nevím, co je Brhlík.
3: To je takový krásný lesní ptáček, který umíš plhat hlavou dolů po stromě, třeba taky.
2: Jo, takhle. A člověče, to se mi teď, víš ty asociace, to se hodí do týhletý hodiny, protože si pamatuju, když jsem byl teda mladší, tedy o hodně mladší, tak jsem taky občas, když jsme to někde s tou alkovědou přehnali, tak jsem taky šplhal ze stromu hlavou dolů. Ale mám no, takový...
3: Nejenom ze stromu, že jo?
2: No, asi jo, ale spíš si myslím, že mě někdo za ty nohy držel. Takže asi takhle bych to shrnul. Takže Brhlíci, co jsi vybral?
3: No tak ideální by byl ten Vohnout, Svaz českých bohémů.
2: Ano.
3: A nebo pak ten Dr. Feelgood, Milk and Alcohol, no, ale tak to nevím, si najdeš.
2: No Vohnout, to už nemůžu, teď nemám čas hledat. Vohnouti, Svaz českých bohémů, tam ten alkohol se tedy vyskytuje.
3: To je pravda.
2: To je pravda. Hele, tak šťastnou cestu, slyším, že cestuješ.
3: My tě s manželkou strašně moc pozdravujeme, máme tě moc rádi.
2: Ježíš, já tvoji ženu mám taky strašně moc rád.
3: I dcerku Bereniku. Jo, takže...
2: Slyšíš, jak má radost, paní?
3: No, slyším, no.
2: No, že se máme rádi. No nic, já tě nebudu dráždit. Pozdravuji.

0: klasický rock na beat.
1: Hluboká orta má dnes nejedno využití. Z vyoraného bramboru se vypálí bramborový likér zvaný tuzemáček. Ale bramborovou nač vykupuje za obrovské ceny Philip Morris a v Kutné Hoře z nich pak stáčí nejlepší tuzemské cigarety. Jsou to cigarety? Značky? Značky? Značky!

0: Sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu B.
1: Tak k té předchozí písničce, která dozněla, tedy Cigára. Cituji, čau Dane, na něco si zapomněl, k pivu, vínu a kořalce patří neodmyslitelně taky cigára. Tak tam dej vysáče a co to kecáš, že máš prázdnou lednici, to už si to všechno sežral, Vojta zvěrolékař sám sobě. Vysvětlím, Vojta zvěrolékař sám sobě, a je to skutečně zvěrolékař, tak včera přines mě, ale taky i Jirkovi, plnou tašku vynikajícího uzeného klobásky, pomazánku, houstičky, no úplně něco neskutečného. On předtím předeslal, že by jsem se měl s Jirkou rozdělit. No nechtělo se mi, no ale tak dal jsem Jirkovi půlku, to je v pohodě, ale hlavně Vojto, moc díky. Nebylo to poprvé, co si nás takhle podaroval. Od té doby, co si to takhle přines, tak já jsem byl předtím docela štíhlej kluk a teď nějak začínám tloustnout, jestli to totiž není tvoje vina. No a moc ještě jednou velké poděkování a do Řevnic určitě dorazím i ze svojí deskou, abych ti věnoval i s věnováním a dáme spolu pivo. Tak, tolik Vojtovi a teď další velice milá mladá dáma na drátě, Alenka, čau.
2: Ahoj.
1: Nazdar. Tak Ali, co jsi vybrala?
2: Hele, vybrala jsem od Brutusu Opijemce.
1: Opijemce. Někdy, no? Někdy se třeba opijeme spolu, ne?
2: Hele, Dané, měli jsme k tomu příležitost v té Kamenici.
1: Jo, jak jsme hráli na festiáku, Bluestone, že jo?
2: Ano.
1: No měli příležitost. My jsme museli s kapelou zpátky domů, tak někdy vemem tvýho muže a mojí partnerku a zajdem se někde.
2: Ale já bych mýho muže z toho vynechala.
1: Fakt jo.
2: Ještě tak... partnerku, ale já bych muže vynechala.
1: Proč?
2: No tak nemusí být u všeho, ne?
1: O tak jako... Jistě, že no, ale jestli mu to nebude líto třeba.
2: Nebude.
1: A on nepije.
2: Ale pije.
1: Jo, ale s jinou.
2: No, to nevím, jestli s jinou, ale to se... Já bych radši s tebou a s tvojí partnerkou.
1: Dobře, tak já to nechám na tobě. Nebudu už to vštěurat. Fajné. Tak jo, Alenko, opijem se určitě v tomto případě k nám tomu zahraje kapela Brutus, jo?
2: Měj tak se jo, hezky. Díky moc.
1: Taky děkuju, měj se hezky. Čau, ahoj. No... Přátelé, a ještě tady jedna zpráva a ta mě potěšila. Píše Vojta, jiný Vojta než zvěrolékař, Vojta z Liberce tady dokonce, lokalizoval svoje bydliště. Čau Dane, už jsi někdy zažil opravdu ostrou kocovinu? Jestli ano, tak jistě pochopíš, že bys mohl zahrát skladbu od Faith No More Take This Bottle. Vojta, děkuju za tenhle nápad, Vojto. A Vojta to nechal takový otevřený, asi zřejmě to nechal na mě. Ano, zažil jsem ostrý kocovin, přátelé, ve svém až nevkusně dlouhém životě mnoho. Někdy to bylo fakt krutý. A čím se léčí kocovina? No tím, čím jste se zkazili, že jo, všichni to známe. Pivem nebo někdo, kdo je takový silný povahy, to já teda nejsem, kořálkou nebo vínem, to je můj případ, ano. A holce z toho musíte dostat. A jak vypadá ostrá kocovina? Taky jsme to všichni zažili. Ležíte zmrtvěný buď doma, nebo před hospodou, nebo když jste na čundru někde v jehličí, a když se takhle prohlíte, tak takhle šmátráte kolem sebe, jestli tam nějaká láhev neleží, jo. A když máte štěstí, tak ji nahmátnete a přihnete si a za chvíli je vám mnohem lépe. Já nechci nabádat k alkoholismu, přátelé. Ano, alkohol škodí zdraví. Jo, to se říká, Říká se, cigarety škodí zdraví, alkohol škodí zdraví, ale co by člověk ze života měl, kdyby ten alkohol nebo po případě ty cigára neměl. O drogách to ne, to za naprosto odmítám. Ano, to vůbec ne. No, takže přílišná láska prej škodí, teda přílišný sex, přílišná konzumace alkoholu a příliš krabiček cigaret za den. Tak, krom toho sexu porušuji veškerý pravidla. Ale skladba od Faith No More, jak navrhuje Vojta, Take This Bottle, přesně svou atmosférou vystihuje tu náladu a ten pocit člověka v opravdu velký kocovině. Je nádherná, taková unovená. A když se tam zpívá takovým tím hlasem opravdu, který vyjadřuje ten pocit té nevolnosti v té kocovině, tak to naprosto vystihuje tu situaci. Take this

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
3: Neposlouchá a nedává pozor. Třeba Roman, který teď volá. Veď, Romane?
4: No, dávám pozor docela celý odpoledne.
3: Na rádiu být naštěstí ano, jak to bylo ve škole. Dával jsi pozor nebo nedával?
4: Hele, já jsem to měl vždycky, začal jsem blbě, končil jsem dobře, takže...
3: Co to znamená, začal jsi blbě a končil jsi dobře?
4: No, vždycky ty začátky byly těžký.
3: Ano.
4: Pak jsem si to vylepšoval až na konci, jako jo.
3: Jasně, takže si základkou si prošel tímhle stylem. Střední
4: no,
3: taky, jo.
4: No, já jsem ještě měl učňák, střední.
3: Jo.
4: No, na vejce pak jsem to vzal po dvou semestrech, takže.
3: Jo, jasně. No, to já, hele, to máme společný, já po třech. Já jsem tu vejšku, no, protože začal jsem hrát, že jo, s kapelama, a to jsem včera o tom mluvil, když už jsme u té školy, že místo, aby chodil na přednášky, tak jsem chodil v Brandejse do hospody, protože jsem si říkal, a víš, jak to začalo? Říkal jsem si, přijel jsem z Prahy, že ho, do toho Brandejse a říkal, tak první přednášku, a to je staroslověnština, to úplně nesnáším, to úplně naprd, tak 2 hodiny si dám pauzičku, dám si jedno pivko, cigárko a pak půjdu na tu druhou přednášku nějakou. A jak jsem tam seděl, tak už ty pivka byly 3. A říkám si, a ta druhá přednáška je taky taková nezajímavá a tohle, co bych tam dělal, že no a nakonec to dopadlo tak, že jsem, když to všechno skončilo, tak odpoledne jsem se vracel se svými spolužáky, kteří šli tedy z těch přednášek, tak jsem se k ním připojil a šli jsme společně na autobus zpátky do Prahy. Tak tohle byla moje vysokoškolská studia. Takže bylo to docela zábavný. A rád na to nakonec vzpomínám, ale já nejsem studijní typ, opravdu školu nesnáším. Jak to máš ty? Máš rád školu?
4: No tak, už mě to určitě přešlo v mém věku, jako to nadšení.
3: Jo, jasně. A tvoje profese je co? Jenom, jestli se můžu
4: zeptat. Ale prosím tě, jezdím v Praze s metrem.
3: Jakože jsi strojvedoucí?
4: No jasně.
3: Tyjo, já bych chtěl někdy jet s metrem a vidět to.
4: Tak mi zavolej někdy.
3: A to nemůžeš mě tam vzít do vagónu.
4: No nemůžu, ale na tajňačku můžu.
3: No na tajňačku ještě budeš mít průser, prosím
4: ale
3: tě.
4: Ale ne, v pohodě. Já už tam dělám tak dlouho, že mě to bojí.
3: To mě docela... Tak já to někdy zkusím, nevím, jestli to...
4: Hele, ulož si telefon, zavolej mi a děláš v Praze, to se domluvíme.
3: Počkej, tak to mě zajímá, počkej, to mě zajímá. Počkej, přátelé, prosím vás, já nemůžu říkat tady do éteru, ale Roman si tady napíšu, to určitě, to číslo taky ho nebudu prozrazovat do éteru, já se tady... Jasně, mám to tady. Já pojedu metrem, ty vole! To bude skvělý. A pozor, ale pojedu vepředu, ne? Jako vy, jak tam vždycky sedíme v těch vagónech, že jo, a čumíme, jak kolem nás se míhá tma. Kolem nás se míhá tma. Jo, ale takhle, když sedíš vepředu, že jo, a počkej, víš, že v Paříži jsou metra bez strojvedoucího.
4: No jasně.
3: A že jsou tam, ale ne všechny. Tam to mají takové různý. A tam jsou takový ty, jak se tomu říká, tomu, jak to jezdí samo a auto nějaké.
4: Automatický metr.
3: Automatický, no, jako je tohle. Tak tam můžeš klidně, když tě tam někdo pustí, opravdu si stoupnout dopředu a vidíš ten tunel. I když v tom tunelu vidíš hovno, ne přece? Nebo něco? Co?
4: No tak, vidím tam, já si svítím dopředu, takže vidím.
3: Jo, si svítíš těma, že tam vidíš, že no přeběhne srnka třeba nebo zajíc.
4: No tak srnka ne, přeběhne cestující nějaký jsem tam.
3: Fakt jo, takhle v tunelu. No to mě budeš vyprávět. Tak no, nic, jasný. Tak jsme se přátelé v rámci hodiny alkovědy dozvěděli něco o tom, že v metru přes koleje v tunelu nepřebíhá ani srnka, ani zajíc, ale cestující, což je teda docela ústý. Fajn, takže co jsi vybral do hodiny alkovědy?
4: No, vybral jsem od Michala Prokopa Tulamor Dju, což je takový, jak to mám vzlej vztah i k té visce jako takový.
3: Jo, rozumím, ani se ti nedivu, ona je vynikající, to si budeme povídat.
4: No,
3: dobře, tak fajn, děkuji ti moc, Romane, taky měj se hezky.
4: Ahoj, a čau. Zavolej.
3: Jo, určitě, děkuju, taky. Čau, ahoj.
4: Ahoj.
3: Ty vole, já půjdu metra. No nic, tak mám tady další, další vzkaz. Můj chabý zrak je tady. Brý od Popánko profesor. Kapely hrající Celtic Punk mají tento předmět v celku dobře zmáknutý. Najde se něco na beatu, třeba Drunken Sailor, to hrají snad všechny kapely. Zbrt, Žák, Pepa, Maiden. Pepo, tohle jsem speciálně nenašel, ale velice příbuznou kapelu, která hraje právě Celtic Punk, nebo ten keltský rock, by se dalo říct, a to je kapela Flogging Molly. A vybral jsem skladbu Drunken Lullabies. Ta je výtečná a já myslím, že ti bude vyhovovat, stejně doufám, jako všem ostatním. Takže jaký je pořadí na konci týhle hodiny? Michal Prokop, Tullamore Dew, jsme v podstatě v Irsku, že jo? A Flogging Molly, Drunken Lullabies. A už můžu upozornit na příští hoďku, která je, co tady vidím, tělocvik. Přátelé, vše spojeno s pohybem. Skoky, jump, že jo, třeba, nebo run, to znamená běhy, dostihy, já nevím, co všechno si pod tím můžeme představit, prostě pohyb, fyzický pohyb, jo? Ne fyzikální pohyb v tom slova smyslu, ta hodina bude až na konci odpoledního vysílání, čili výuky, ale fyzický pohyb, jo? Tak já vím, že vaše fantazie je opravdu rozestřená do všech možných koutů, co si můžeme představit, tak to nechám samozřejmě na vás. Končí hodina alkovědy nebo pivovědy, chcete-li. Michal Prokop, Tullamore Dew a Flogging Molly. Drunken Lullabies.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u Guláše přeje Pepa Lábus. Nadcházející 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo se uskuteční od 9. do 17. září v Plzni. Na festival letos přijede 26 souborů z Francie, Polska, Slovenska, Slovinska i České republiky. Program nabídne skoro 40 představení, debat, workshopů a dalších akcí. Ředitel festivalu Jan Burian nám řekne víc.
2: Kdo se o divadlo zajímá, já s oblibou říkám, přijďte do Plzně na 4-5 dní, uvidíte výběr toho nejlepšího, co se stalo taky v českém divadle. Kdybyste to měli objíždět sami, tak tím strávíte 3 měsíce a to určitě nedáte. Takže to stojí za to, protože uvidíte inscenace z Brna, uvidíte inscenace z Ostravy, z Uherského Hradiště, z Liberce, ale taky z Prahy.
1: Britská společnost Virgin bude od roku 2030 provozovat nové vlakové spoje tunelem pod Lamaňským průlivem. Od regulátora získala povolení k přístupu na tamní železniční síť. Firma se tak přiblížila ke spuštění služby, která bude konkurovat Eurostaru. Ten má nyní na této trase monopol na osobní železniční dopravu. Studentům Pražského gymnázia Nový Pork se během letošních mezinárodních maturit IB dařilo. Ze 73 evropských škol, které své výsledky zveřejňují, dosáhly vůbec nejlepšího průměrného výsledku v kontinentální Evropě. Ve světovém žebříčku se škola v Pražské Krči umístila na 12. místě. To je z Guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: Podpořte spolu s námi naše nejmenší v návratu do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: Ano, jsme v hodině tělocviku, podpořme ty nejmladší v té školní řeholi. Všichni si na to dodnes pamatujeme. Každý má na školu různý vzpomínky, každý ji prožíval jinak. Někdo s odporem, někdo s láskou, ale je to v každém případě povinná, ale velice vítaná životní zkušenost. Co si budeme povídat? Hodina tělocviku, přátelé. Tělocvik mě osobně bavil. Takhle, zase vysvětlím. Na základce určitě, ano. My jsme měli pana učitele Šlepeckého, on byl z východu, asi Rus, nebo já nevím, ale byl takový roztomilý člověk. On se třeba vyznačoval tím, co jsme později zjistili, že byl velice, jak to řekne, šetřivý, no, zkrátka uměl hospodařit a kupoval si vždycky kávu, jo, pytlík kávy, a ta káva mu vydržela, přátelé, celý měsíc, protože pan učitel Šlepecký si vždycky udělal toho Turka, slil, že ho vypil, nechal vysušit ten logr na ústředním topení, to ve škole Mendíku 1000 mechly bylo ústřední topení tehda, i když já jsem chodil do školy, tak to byla opravdu předpotopní doba, ale ústřední topení tam bylo. A pan učitel Šlepecký si to, ten logr použitej, vysušil a ještě pětkrát ho potom použil. Ano? Tak svým způsobem ušetřil peníze a ušetřil své zdraví, protože kofein, jak víme, není zrovna zdraví prospěšný. Tím byl. A potom, když jsme běhali v tělocvičně, jo, kolem tělocvičny, a tak nás měl píšťalku samozřejmě a vždycky nás reguloval, že jo, a my jsme vždycky se ptali, pane učiteli, a máme běžet teď rovně přes tu švédskou bednu, anebo kolem ní? A on vždycky jenom řekl, dá. Takže jsme se dozvěděli prd. A tak jsme běhali, jak jsme chtěli. A když jsme se zeptali, pane profesore, a máme běhat 3 kola, nebo se zastavit a běžet rovně přes tu čáru? A on vždycky odpověděl, dá. Což jsme zjistili, že on nám vůbec nerozumí, ale o to větší sranda na tom tělocviku byla. Tak to jsou moje zážitky ze základní školy na tělocviku. Ve střední škole pan profesor Brych na Ohradní, na Gimplu, vynikající člověk, zdravím ho do nebe, fantastický chlap, který byl u zrodu baseballu tady v České republice. Jeden z těch, kteří tenhle ten sport propagovali a taky ho praktikovali. Samozřejmě s námi studenty, jenomže to už jsem byl Big Beaťák, už jsem radši chodil na rum a na pivo a psal texty a zkoušel v garáži s kapelou, takže ten baseball mě moc nebavil, ale s panem profesorem Brychem to byla úžasná záležitost. Později, když jsem už byl mnohem starší, tak jsem s ním byl párkrát na pivu v Davicích, tam byla taková hospůdka velice zajímavá, tak na pana profesora Brycha vzpomínám s láskou. Byl to vynikající člověk. Tak, tolik k tomuto a mému vztahu ke sportu. A teď už je to opravdu na vás, co vymyslíte. Maruška mi tady napsala, ahoj Dané, jestli máš, byla bych ráda píseň Maraton od kapely Rush. No tak Maraton se samozřejmě do tělocviku hodí a Rush tady mám, takže Maruško, zazní to a potom ještě jeden vzkaz. Ahoj Dané, pojďme se všichni společně proběhnout do kopců s mými milovanými Iron Maiden. Díky moc, Bíťák, Maidňák, Tom z Brna. Tak co tím asi Tom myslel? No zřejmě skladbu Run to the Hills.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu Beat.
1: Tak, jsme v hodině tělocviku a teď mám na drátě koho?
2: Láďu z Plzně.
1: Láďa z Plzně. Tak, Láďo, jaký ty máš vztah k tělocviku? Nebo
2: no,
1: měl
2: já docela kladnej, akorát jednu takovou zajímavou vzpomínku, už je to taky hodně dávno.
1: Jasně.
2: Na střední škole jsme dostali novýho tělocvikáře. Do té doby byl tělocvik v pohodě. Jo? Kliky, výmyky, kotrmelce a tuto. Který byl

0: basketbalu, aniž bych chtěl, no. Jo, v rámci tady těch tělocviků. A já jsem vždycky trefil jenom, když jsem něco trefil,
1: no.
0: Tak ten ráfek, jo.
1: No,
0: a jinak jsem netrefil ani tu desku s tím, jo? Košem,
1: jasně, jo.
0: Protože jednak mě rozčilovalo, že ten basketbalový míč je těžký jako kráva. Tak jsem vyžadoval po učiteli, ať mi dá tenisák, že to zkusím s tenisákem, což samozřejmě nevyšlo, protože tenisák tam nebyl, že, k dispozici na basketbalovém hřišti, takže tě chápu, že to byl oprus. No a jak to dopadlo?
1: Byl to oprus, protože dopadlo to dobře, byla tak, nějaká trojka byla, jo. Jako hodně jsme dostali trojky, protože on byl neoblomnej. No a samozřejmě všichni kluci uměli fotbal, že jo, takovýhle, kdyby nám dal kopat penalty, tak jsme možná byli, měli jedničky, jo, ale...
0: No jasně, Viktorka, to... Viktorka, ty vole, no. Jasně, no.
1: No, jasně, no.
0: No, je tam v Plzni Viktorka, ne, je tam.
1: No je.
0: No, já na ten fotbal moc nejsem, já nerozumím tolu, ale Sparta tam rozhodně není, že jo.
1: On to je v Praze.
0: Ne, dělám si srandu samozřejmě.
1: Jasně, no.
0: Takže dobrý. Fotbalisti, no a takže prošli jste s trojkama, ale šlo
1: prošli
0: to.
1: Jsme, ale jako hrozilo pomalu, že propadneme, protože nikdo netrefil, já nevím, ze 4 metrů nebo já nevím z kolika, to už se nepamatuju, ten košík, že jo, musel třeba s já nevím z pěti, aspoň 4x to trefil a my jsme byli rádi, že jsme to trefili aspoň do, tak říkáš, do toho rámečku.
0: Jasně, no a to je divný, že by vás kvůli tělocviku, kvůli netrefě do basketbalového koše.
1: No bylo to. Byla to hlavní, prostě jeho gro byl prostě basketbal, bohužel. No,
0: tak. Najde se spoustu kantorů Magoru, co si jasně, nepovědám.
1: No. Jasně. Jo.
0: Takže spíše ta cyklistika je ti bližší, když si vybral skladbu My White Bicycle od kapely Nazaret.
1: Ano, přesně tak, tak no. Jak to čteš. No.
0: Aha, mně se to strašně hodí, protože tady Ludvík mě napsal, budu citovat, jednoznačně Queenie Bicycle Race, tak no, bude mít takový blok cyklistický teďka.
1: Ano.
0: Dobře, tak jo.
1: Děkuju, mějte se.
0: Měj se hezky. Čau, ahoj. Ahoj.

0: obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
1: Nevím.
2: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic na Rádiu Beat.
3: Ano, jsme zpět ve školních lavicích, i když v tomto případě, konkrétně v téhle hodině, spíš v tělocvičně, protože máme hodinu tělocviku. No a já mám Lukáše na drátě, haló.
4: Ahoj, ahoj, Dana.
3: Jak ti šel tělocvik ve škole, když jsi byl? Teď tvůj hlas zní tak spíš sklidněně, nebo nechci říkat unaveně, takže tomu sportu už moc nedáš asi, že jo?
4: Ne,
3: moc ne. No, tak jako na tom jsme stejně, to je pohodě.
4: Ale myslím, ve třeťáku jsem nebyl ani jednu hodinu na tělocviku, takže jsem pak dělal ty nějaký ty rozdílovky, nebo co to bylo. Že
3: rozdílovky z těláku?
4: No, jako, že jsem byl neklasifikován, takže jsem to pak musel.
3: A jak jsi to vyřešil teda? Že jsi musel skočit přes, přes co? Přes práh? Jako...
4: Ne, asi jako... oběhnout školu a byla z toho trojka pak.
3: Když jsi oběh školu, jo?
4: No, ono se to vyplatilo.
3: Fakt jo, a jak ta škola byla veliká, jako, jaký měla ten obvod?
4: Já nevím, to bylo tak kilák asi.
3: Ty jsi uběh kilák?
4: No to jo, na škole, no.
3: Na škole jo, no tak to bych možná, člověče, na škole bych taky kilák možná oběh, nebo uběh. A teď kilák si to vůbec nedokážu... představit, když já naštěstí nejezdím hromadnou, protože mám deprese, když je plný autobus nebo cokoliv jiného. Takže jezdím autem, pak zase nikde nezaparkuju, takže musím běhat po Praze, to je taky fakt. Ale už jsem dlouho neběžel, to je taky pravda. A když jsem naposled běžel, tak to jsem byl dobrý, ty vole. Byl jsem dobrý, uběh jsem 10 metrů, aniž bych omdlel. To je skvělý výkon. Co si budeme povídat? Dobře. Tak tohle jsme si vysvětlili, srovnali jsme si to. Tak, co jsi vybral za píseň?
4: Byl by to Iron Man od Black Sabbath.
3: Ano. Iron Man, železný tak muž, že jo? Což je slavný závod. Ono jich je i víc, asi já to za stolik nesleduju. Ale co jsem sledoval, tak je to závod opravdu pro železný chlapy, což my dva bychom to maximálně mohli v klidu sledovat z terasy alpské restaurace u piva, jak lítají na paraglidu a lezou po skalách. Já nevím, jak jsou ty disciplíny. Oni mají různý druhy těch Ironman závodů, takže to nehodlám tady popisovat. V každém případě my si to rádi poslechneme a rádi si připomeneme nebo představíme, že naši zdatní zástupci mužského rodu tohle dokážou. Ale pozor, dělají to i holky. To jsem si taky všiml. Tenhle ten těžký závod. Dobře, Lukáši, díky za příspěvek, měj se hezky. Čau, čau. Ironman zazní. A teď už další příspěvek. Čau, Dané. Já myslím, že i muzikanti by měli sportovat. Výzva to je. Takže Band on the Run by se do téhle hodiny náramně hodil. Zdraví tě, Radim z Sheffieldu. Hezký příspěvek. Tak, já jsem pochopil, Radime, že myslíš skladbu Band on the Run Paula McCartneyho. Doufám, že jsem se trefil. Takže Black Sabbath a Paul McCartney.

0: fyzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
1: A některé pravdě speciální.
0: Zpět do školních lavic na Rádiu B.
2: Co můžu konstatovat v této chvíli, že hodina tělocviku nebo tělesné výchovy, jak se tomu říkalo za našich mladých let, nevím, jak se tomu říká dneska, končí. Poslední dvě písně jsou připraveny a jednu z nich vybral Ondřej. Ondřej, já tě zdravím, čau.
3: Nazdar, nazdar, zdravím tebe i všechny býťáky, co poslouchají.
2: Ano, a co jsi vybral pro tuto chvíli na závěr vybral hodiny tělocviku?
3: Vybral jsem epiku a to, co patří k tělesné výchově, běh i pád, to znamená run for the fall.
2: Run for the fall, ano, jasně. Běh až do pádu. Někdy se mi to taky stávalo, že jsem běžel nějaký, ještě v mladých letech samozřejmě, vytrvalostní závod nějaký a pad jsem únavou, ale spíš jsem zakopl nějaký klacek. Ale to se ti musím přiznat, Ondřej. Já jsem na pionýrském táboře v Lučkovicích, kam jsem jezdil každý rok, což je v jižních Čechách, tam můj rodič, tak tam byla vždycky olympiáda. A já jsem byl vynikající v rychlostním běhu, tedy ve sprintu, jak se říká, že jo. To jsem měl spoustu těch sádrových zlatých medailí. A výborně mi šel skok do vejšky. Víš, jak se skákalo? Neskákalo se po těch zádech, jak skáčou teď ty, jo, jak se, to vůbec nechápu. Jak to...
3: Dělali flopy, že jo?
2: Flopy, ano, jako břichem k tomu klacku, že jo, který tam byl, nebo jak se tomu říká, no, ta žerť, nebo co, jo. Tak to jsem byl taky dobrý a pak jsem byl dobrý, a to už si nepamatuju, hodinál mi nešel, já neumím vůbec házet, ale jo, a potom jsem byl výborný, tam byla soutěž v tanci na diskotéce a tam jsem taky vyhrával, když jsem s těmi dívčinami, to byly krásné holky, ty vole, to bylo nějakých 13, jsem byl 12, no, tak nějak, jo. A tančili jsme, a já si pamatuju píseň, která tam často hrála od Petry Černocký, jak je ta, říká, taková ta, já už si nepamatuju ten text, jako to bylo hádej mámo, kdo to byl, hádej, kdo mě políbil, kdo to byl, kdo to byl, kdo to byl, kdo to byl, pamatuješ si na to?
3: No pamatuju si na to, člověče, že by to bylo od Petry Černocký.
2: No jasně, že to bylo od Petry Černocký tohle, to jsem si jistý, to jsem si jistý.
3: Já jsem měl za to, že je to sprostonárodní píseň.
2: Ne, sprostonárodní to možná je, ale zpívala to Petra Černocká. Já Petru Černockou od té doby do dneška miluju. Tak fajn. Takže pojďme na to. Vybral se epiku Run for Fall, Life at Paradise. Jak je ještě dortak téhle písni? Moc ti děkuji, Ondřej, měj se hezky. Krásný večer. Čau, čau. Ahoj. No a tady ještě doplníme tuhletu hodinu tělesné výchovy. Pane profesore, prosím, ještě do hodiny tělocviku. Večer máme derby, což se naladit spolu s Alešem Brichtou a písní Nechte vlajky vlád. Zbrd, býťák a slavista Pepa Maiden. Tak Pepo, já samozřejmě zahraju Aleše Brichtu, Nechte vlajky vlád, to patří ke sportu a hlavně k fotbalu. A samozřejmě budu držet palce nejen slavistům, ale zároveň i Spartanům. Já nejsem zas tak jako takovej ten fanoušek, který by byl fanatický, takže spíš přeju úspěch skvělému fotbalu.

For a Fall. Dalo by se to přeložit, přátelé, běh až do vyčerpání. I tak by mohl znít tenhle překlad. Za chvíli Aleš Brichta, Nechte vlajky vlád, což je konečná hodiny tělocviku, a příští hodina je výtvarná výchova. Takže barvy, protože každá vlajka má různé barvy, to už nechám na vás, jak znáte vlajky. V podstatě je to na vaší fantazii, protože výtvarná výchova, jak jsem řekl, jsou barvy, obrysy, sochy, obrazy a já nevím, co všechno ještě. Zase to nechám na vás, na vaší fantazii a uvidíme, jak bude vypadat hodina výtvarné výchovy.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Nových aut s cenou do 400 tisíc korun je v Česku už jen 12. Oproti roku 2023 z nabídky zmizelo 10 levných modelů, mimo jiné Hyundai i10, Mitsubishi Space Star nebo Toyota Aygo X. Nejlevnějším novým autem nyní zůstává Dacia Sandero od 340 tisíc korun. Kvůli horku padají v Alpách a Dolomitech části hor. Ta je permafrost. Dole je část severní stěny Monte Pelmo, Turont, Charmo a vše vyvrcholilo v kuloáru Guter, který se přechází při výstupu na Mont Blanc. To ale není zdaleka všechno, jak říká Kuba Turek z hory Doli.cz.
2: Něco podobného ze skrytého permafrostu, který tam byl, ale jako normální člověk to běžně neviděl, se stalo na Cima Faulkner. Je to jedna ze skalních věží na ferátě De La Bochette, Dolomity di Brenta. To už je velmi známá feráta, která vede na několik dní a je považovaná za nejkrásnější ferátu asi na světě. Třetina této feráty je dneska neprůchodná, protože prostě se tam zřítilo obrovské množství kamení a kde se asi nic neřítilo zatím, ale všechno dostává, je velmi známý ledovec Pasterze, což je ledovec pod Grossglocknerem, svého času to býval největší a nejdelší ledovec v Rakousku, tak ten se už nedá přejít napříč, protože se tam otevřuje velké ledovcové trhliny a v nich jezírka a jezera, ale dokonce se nedá projít ani podél jeho směru. Dřív se tudy stoupalo až směrem k Johannesbergu a těm kopcům okolo. Během několika příštích měsíců se oddělí od toho, kde má zdroj. Ledovec se vytváří někde nahoře, tam se sype sníh, led v nějakém obrovském údolí a dole potom se táhne dolů jako splas. A tento obrovský ledovec se začíná trhat, to znamená, že ten splas už zůstane samotný, postupně během několika let odtaje a ten vršek možná stále či zůstane ledový. A právě v tom odtrhu to bude tak nebezpečné, že tam není možné vůbec chodit. Poslední z věcí, které ještě můžu jmenovat, švýcarští horští vůdci nedoporučují a sami nevodí vůbec výstupy na Matterhorn ze švýcarské strany.
1: Služba Suno chystá možnost nechat si hudbu vytvořenou umělou inteligencí vyrobit na vinylové desce. Sestavíme si vlastní album, navrhneme obal a objednáme výrobu jednoho kusu za zhruba 1000. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: do tvrdého školního režimu. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia B v 17 hodin a 13 minut a začíná hodina výtvarné výchovy. Tak, to byla taky hodina oddechová, co si budeme povídat, zvlášť pro ty, kteří to uměli s tím štětcem nebo tuškou nebo jakoukoliv tou pomůckou, pomocí které dokázali namalovat nějaký obrázek, nějaký obrys. Já jsem uměl a dodnes umím namalovat pejska a kočičku. Ne a la Čapek, ale mám na takovou šablonu, je to jednoduchý a pejskové i kočičky jsou furt stále stejní, ano, jako když jsem je maloval, když mě bylo 7, ale furt mají tu svoji trvanlivost. To se musím pochválit. Jinak neumím namalovat vůbec nic. Nikdy se mi nepovedlo o malovánky, abych nepřetáhl, jo. Všechno to bylo rozšmudlaný, rozpitý, no prostě hrůza. Proto mám k výtvarné výchově jakýsi respekt, dalo by se říct. Mám na drátě šamana, nazdar, já tě zdravím.
2: Ahoj.
1: Jak to vypadalo s tebou a s tvými výtvarnými schopnostmi, takhle to řeknu.
2: No hele, my jsme malovali tanky.
1: To jsem taky, ale pozor, jsem taky maloval tanky, no.
2: Malovali jsme tanky, stříleli jsme takhle tuškou o papír.
1: Počkej, ale to byla hra, já si pamatuju na čtverečkovaném papíře, nevím, jestli se
2: pamatuju. Myslíš, lodě.
1: Ne, piškvorky.
2: Ne, houby, jo, lodě.
1: Lodě, to jsi neviděl, ty jsi neviděl soupeřovi, jak to má rozvrstvený v tom poli a hádal si, že jo. Piškvorky, no to je...
2: Když to byl hajzl, tak si tam namaloval něco, co tam nemělo být, nebo ti to blbě zahlásil.
1: Tak, se dělali různý srandy a podvody. No ale taky to souviselo tak trošku s výtvarnou výchovou, ale spíš to byla taková... To by se hodilo do hodiny strategie třeba, kterou tady tak fakt nemám. Tak hele, co...
2: Kosočtverce, houkám do světku.
1: Ale no jo, no tak kosočtverce, to už jsme dneska probírali v matematice. Kosočtverec zůstane nesmrtelný jako naše krásné drahé polovičky. Těm teď nechci přirovnávat, ježišmarja, to vyznělo blbě. Jakoby symbol jejich něžnosti, takhle jsem to... Doufám, že jsem to nějak zvládnul, doufám, že dostanu doma pěstí.
2: Jo, hezky řečeno.
1: Tak co jsi do výtvarné výchovy vybral?
2: Tak vybral jsem od Arakainu kamenného anděla.
1: Kamenný anděl, ano, skulptura, socha. Hodí se to, samozřejmě. Díky moc, šamane, měj se hezky. Čau.
2: Tak díky, měj se, ahoj.
1: Ahoj. No a já tady mám další, ale to je nádherný počin, protože Antonín nenapsal tady, koukám na to podrobně, na ten mail, odkud je, ale Antonín navrhuje začátky Floydu Green in the Color, nebo Is the Color. Zelená je barva. Já bych to ještě dal, je ta barva. Tak Antonín, díky, to je krásná pecka. A je to pecka skutečně z roku 1969. Takže ty první počátky Floydů mnozí z nás by ani netušili, kdyby slyšeli tu skladbu poprvé v životě, třeba ne a nevěděli, že je od Floydů. Ale je to tak. Arakain, kamenej anděl a Pink Floyd, Green is the Color. Vy pište, volejte, ať tu hodinu výtvarné výchovy doplníme těmi nejkrásnějšími skladbami.

0: Neposlouchá, nedává pozor, odmítá se zapojit.
1: To má po otci, s tím se nedá nic dělat.
2: Zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
3: Jo, to vždycky matky říkají rády, to má po otci, s tím se nedá nic dělat. To, jak se dobře učí v češtině, jak to má po mně a tak dále a tak dále. Teď to známe, ale ono je to i naopak, co si budeme povídat. Já mám na drátě satana. No a satan ten je nad věcí, že? Protože satan ten nestraní ani ženám, ani chlapům, je to tak?
4: Je to tak.
3: Je to tak. Takže jenom podle toho, kam sahá spravedlnost. Zkrátka, no, víš, co se říká, že Ježíš je spravedlivý a satan neméně. Je to tak nebo ne?
4: Je to tak.
3: Je to tak.
4: Spravedlnost musí být všude.
3: Jasně. A tobě se říká satan proč? Prostě přezdívka.
4: To je takový na další vyprávění.
3: To je na další, no na to nemáme moc času. A docela by mě to zajímalo. Hele, satane, pojďme tedy k věci. Jsme v hodině výtvarné výchovy. Co jsi vybral?
4: Vybral jsem malování a skladovat se jmenuje Maluje sele.
3: Maluje sele, ano. Vysáči. Výborně. Tak ti díky za tip. Měj se hezky. Čau, čau.
4: A zdravím všechny byťáky a je to pro všechny byťáky a vám do rádia.
3: Ano, děkuju. Děkuju moc. Děkujeme moc. A suď spravedlivě, satane. Zatím.
4: Budu.
3: Čau, čau. Ahoj, ahoj. Maluje sele, vysací zámek a tady mám od Františka, ten mi poslal tenhle ten tip. Čau, Dane. Já myslím, že bychom mohli dát Pain in Black, což je skladba typická pro kapelu Rolling Stones, jak tady píše, ale naznačil mi, co kdyby jsme si pustili nějakou jinou verzi. Díky, no to je výborný, když mě takhle někdo vyzve a teď kohoutě hádej. No, tak já si myslím, že bych, tady jsem něco vyzobal.

samozřejmě. Vyzobal jsem Yngwieho Malmsteena, Paint in Black. Co? Tak si pustíme zase něco neobvyklejšího, by se dalo říct. Připomínám, přátelé, hodina výtvarné výchovy. Pište maily, volejte na číslo 210 32 33 34.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na rádiu B.
1: A velice slušně se přihlásil. Teď se nám představí. Čau, já tě zdravím. Halo, slyšíme se. Kolego.
2: Halo.
1: Nazdar, no kde jsi byl? Ty jsi byl čurat nebo co?
2: Ne, já čekám, že mi zavoláš, ale teď jsem to nějak
1: neslyšel. Nezavolal, já jsem ti říkal, zůstaň na telefonu.
2: Já, ano, no. Takhle, ne, kecám, ne, zavolal.
1: Ne, teď dostaneš normálně, teď dostaneš poznámku z nepozornosti,
2: no,
1: vůbec neposloucháš pana učitele, jako co ti říká, no.
2: Já jsem nechodil do školy pro jedničky, já jsem chodil do školy pro poznámky, že jo.
1: No to je mi jasný, to jsem teď poznal, no, že jo.
2: Tak když taky poslouchám rádio být, tak asi nemůžu mít samý jedničky od zhora až dolů, že jo.
1: No to je, na tom něco asi bude teda, to je
2: no,
1: pravda.
2: No, já si myslím, že určitě.
1: Jasně, teď už je mi jasný, že jsi byl hulit na hajzlu. To je fajn. Tak, povídej, co jsi vybral do hodiny výtvarné výchovy?
2: Ano, vybral jsem do hodiny výtvarné výchovy, to je, tam se pracuje s barvami, tak jsem vybral kapelu, která se moc nehraje, nebo moc není slyšet zase tak jako proti jiném, a je to kapela Blackfoot, a to jsou nějaký, možná něco, nějaký indián, nějaký černonoště, nebo něco takového. Nicméně, to sam zatávat nebudu, ale pokud mám dobrý informace, tak za určitou dobu za tu kapelu hrál Ken Hensley, to už je jméno určitě známější, a Ken Hensley byl úžasný klávesák z Jura Heep a jeho hudbu bych nazval zvukomalebnou, takže do té hudební, do té výtvarné výchovy si myslím, že by to patřilo.
1: Hele, na to, že seš záškolák, kouříš na záchodě, no, chodíš pozdě na vyučování, tak ano, máš docela...
2: Požíváš ještě alkoholické nápoje, k tomu ještě... Ach, ještě dodej. Jsem klasický posluchač rádia být. Myslím si, že nijak zvlášť nevypočuju. A líbí se mi ještě mladý holky. Vzhledem k tomu, že mi je zrovna to, kolik jako tobě, tak si myslím, že to chápeš, že jo?
1: Ano, to naprosto chápu. Nutíš spolužačky, aby se s tebou napili rumu a potom od nich požaduješ, ať ti ukážou... Se mi ani nechce říkat, tady kvůli zprostěrny.
2: Jako v tomhle věku už by stačilo jenom, jestli bych se mohl kouknout aspoň.
1: No tak jsme na tom stejně, hochu, a zažil jsem to. Hele, na Ohradní, Gimple Ohradní v Michli, Praze, tak tam byla hned vedle Gimplu, když si vyšel na takovou tu hlavní, tak tam byla, a ona tam je dodnes, pumpa. Taková ta klasická pumpa, jak si pumpuješ vodu, nevím, jestli funguje nebo ne. My jsme tomu říkali u pumpy a tam jsme měli vždycky po vyučování sraz. Dali jsme dohromady nějaký prachy, koupili jsme si flašku rumu a jo, samozřejmě jsme tam zvali i spolužačky. A představ si, naše spolužačky byly úžasné holky, zdravím je, na dálku takhle a vždycky si s námi toho loka dali. No a pak tam bylo naproti takhle schody, říkalo se tomu na schodech, tam se měli taky spicha. Teď už je tam prostě nějaký sídliště nebo co v té Michli. A nahoře byly starý domky, úžasný romantický zákoutí. A tam se děly ty vole věci.
2: Já si dovedu představit, jak to tam asi nemohlo vypadat, protože já sice nejsem z Prahy, nicméně tady, kde jsem chodil do školy, já teda to vemu na ZDŠku, tak tam se říkalo jako za zahrady chodit. Jo. No a tam se chodilo dělat přesně tohle, to, co popisuješ ty, že?
1: Jasně, to znamená
2: probírat. Holky,
1: ano,
2: no.
1: To znamená, chodilo se tam probírat učivo.
2: Ano, jo. Šli jsme se tam zdokonalovat, ano, jako aby jsme byli připraveni, tam jsme chodili před přestávku, aby jsme nabrali síly, duchovní síly na to odpolední vyučování.
1: Řekl jsi to naprosto skvěle.
2: No, akorát, že teda, kdybych měl ještě vteřinku pokračovat, tak... Mně se to jednou s kamarádem, spolužákem vymstilo, protože my jsme vždycky šli za zahrady na cigára, že jo, a pak jsme šli si do cukrárny koupit Pedro, že jo, pamatuješ Pedro, že jo? Že tě boleli panty, že jo, a to. Tak vždycky dvě Pedra do huby, že jo, a teď jsme žvejkali, že jo, aby na nás nepřišli, že jo. No, tak jsme si
1: koupili... Aby ti prostě nesmrdělo zuby, no, jasně.
2: No, šli jsme na oběd, že jo, a třídní učitel, říkalo se mu Tošan, nevím, co to znamená, do dneška nevím, proč jmenoval se Bíza. Když si poslouchal někdo, kdo chodil se mnou do školy, jak si vzpomene, říkal, kde jste byli? A my teď v té žvejkačky, městě, pokáně, že jo, no a tohle to, říkal, nechni na mě, že jo, a teď mi jako ty ramena přeseli zádat, jsme to Pedro na něj takhle, foukli, že jo, a on říkal, ukaž prsty, vy jsem prsty. Čuknul prstům a už byl průser.
1: A už si byl průser. Pytli, no jo.
2: Ano.
1: Oni to ty takže, kantoři měli vymyšlený.
2: Takže a byl průser, no. Takže,
1: dobře,
2: takže tak asi, no.
1: Dobře,
2: takže
1: tak.
2: Takhle jsme si zaspomínali na školní.
1: Ano, na školní léta.
2: Budeme pokračovat.
1: Ano, teď jsem až i slzami teď vykápla skoro na tu dobu. No. Hele, děkuju moc, Blackfoot. Blackfoot, Soldier Blue, takže máme černou i modrou
2: dám
1: obsaženou.
2: Dám to volume doprava a pozdravu všechny v rádiu a všechny byťáky a jasně. Jedeme dále.
1: Jasně, měj
2: prostě
1: se hezky.
2: Nic nás nezastaví.
1: Ano, čau, nazdar. Tak to bylo veselé, že ano, jako všechny rozhovory s vámi. Ahoj, Dané, čo takto Mr. Big, Green Tighted, Six in Mind, spoza rieky Moravy, zdravý Miro, spoza rieky Moravy, to je samozřejmě iž podle řeči a podle vzkazu, Morava je hraniční řeka mezi Moravou a Slovenskem, takže zdravím na Slováč, mám tam spoustu skvělých kámošů, krásná to země, krásní to lidé. Tak to dáme, Blackfoot, Soldier Blue a Mr. Big, Green Tinted Six Minds.

0: Wow! Yes!
1: Muzika tříděná podle vyučovacích předmětů.
2: A některé pravdě speciální.
1: Zpět do školních lavic na Rádiu B.
3: Končí hodina výtvarné výchovy, přátelé. My jsme tomu říkali kreslení, jo, kdysi dávno. Ještě jedna píseň zazní. Tady jsem měl požadavek od Pavla. Ahoj, Dane, prosil bych kapelu Precedence od Stíny Černé. Díky, Pavel. Bohužel tuhle skladbu zrovna jsem nevyhledal, nemám, ale doufám, že se nebudeš zlobit, že bych ji nahradil skladbou Věž z písku od kapely Precedence. Věž z písku, to je taková skulptura, což se do toho výtvarného sektoru určitě hodí. Touto skladbou tedy ukončíme hodinu výtvarné výchovy a čeká nás poslední vyučovací hodina tohoto dne, ale i tohoto víkendu. Je to fyzika. Já vím, už jsme všichni nějaký unavený, veďte, to vyučování trvalo od rána od 8 až do 7 do večera, takže zrovna fyzika nakonec, kdy už jsou všichni vyplevaný, ale co, vy to určitě vymyslíte. Budeme si držet palce, aby jsme tu hodinu udělali co nejhezčí. Tak teď Precedence, Věž z písku a pak už poslední hodina fyziky. Připomínám, číslo jsem do studia 210 32 33 34 a nebo maily. Je to jasný.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u Guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve k vodě a na vodu.
2: Pokud vás přes léto přece jen táhne spíš k vodě, vyzkoušejte vodní novinky ve středních Čechách. Na Labi bylo otevřeno přístaviště pro osobní lodní dopravu v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Společně s ním byla uvedena do provozu nová lodní linka z dvouměstí Brandýsa a Staré Boleslavy do Čelákovic. Osobní loď byla pokřtěna jako Svatý Václav. Plavba spojuje turistické cíle v Pojízeří i v Polabí. Za zmínku i zastávku stojí kotviště v Nymburce a náplavka v Poděbradech. Na jezeře u krásné louky v Mladé Boleslavi je loděnice s půjčovnou kánojí a paddleboardu, kde se můžete svést mezi jezy Česana a Podlásky. Novinkou jsou edukativní plavby po Želivce, které připravil vodní dům Hulice. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku.
1: Australská asociace nahrávacího průmyslu zveřejnila kodex, podle kterého budou z tamních hitparád vyloučeny skladby z většiny nebo zcela vytvořené s pomocí umělé inteligence. Cílem je podle ní podpora lidské podstaty umění. Podle nových pravidel lze umělou inteligenci využívat, ale jen při masteringu nebo technických úpravách. Píseň samotná musí mít lidské autory. Stejně taky musí naspívat skutečný člověk, který by měl i obsluhovat hudební nástroje. Umělci podle nových stanov také budou povinni hlásit, jestli při vzniku skladby, kterou chtějí zařadit do hitparádových žebříčků, použili nástroje AI. Z Guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: sednout, nerušit, hlásit se. Jako tenkrát. Zpět do školních lavic. Na Rádiu B.
1: Tak hodinu fyziky jsem, jak se říct, uvedl skladbou Big Generator kapela Yes. Chápete jistě, proč tato skladba do hodiny fyziky patří. Teď už mám ovšem dalšího studenta. Ten student se jmenuje Mišoš Vidžejo.
2: Ano, Mišo, zdraví pana profesora Kohouta.
1: Ano, děkuji, děkuji. Mišoši, proč ti tatínek dal takovouhle přezdívku? Nebo maminka snad?
2: Ani jeden, ani druhý, ale kluci.
1: Kluci. Spolužáci tedy, jo?
2: Ne. Obci Hrobice, co jsi měl za domácí úkol vlastně zjistit, kolik je obcí Hrobice v České republice.
1: Kolik je obcí Hrobice v České republice? K čemu jste dospěli?
2: No já jsem říkal, že dvě a ty jsi říkal, že víc.
1: Jo takhle, ale proč ti říkali Mišoš? Já si taky myslím, že víc, no ale to je jedno.
2: No ani nevím proč, to je Mišoš, prostě Mišoš.
1: Mišoš, to je jako od slova myš nebo spíš něco
2: jako jiného? Jako Michal.
1: Jako jo tak, no tak to je jasný. To, že a furt s tou myší jsem tě měl spojenýho. Říkám, proč myš teda jako, že máš předkus nebo víš takový ten... hlodavčí.
2: Ten naštěstí nemám.
1: Ten nemáš, no, tak je to od Michal. Tak to je dobrý, jsem se oddech docela. Ty možná taky, i když ty už jsi oddech dávno. Hele, tak, Mišoši, pojďme k věci. Do hodiny fyziky si vybral jakou skladbu a jakou kapelu?
2: Určitě tam patří Rychlost světla,
1: to
2: Speed
1: rozhodně.
2: Of Light a
1: ano.
2: Iron Maiden.
1: Iron Maiden, Speed of Light. Výborně.
2: Prosím tě, Dane, jestli můžu k té škole,
1: no.
2: Když jsme pana učitele Crhu, říkalo se mu teda Kemr, a psal krásné poznámky. Jednomu člověku napsal poznámku a zbytku napsal, dělal to samé.
1: To je, no a tak to je docela úsporná metoda, že jo?
2: Tak.
1: Přece se nebude rozepisovat všem klukům ve třídě, že pravítkama zvedali holkám sukně, že jo? Tak to napíše, dělal to samé, no. A zvedali jste holkám sukně,
2: určitě taky.
1: Taky, to si pamatuju, to bylo dobrý. Petra Zelenková a Hanka Dvořáková. Ty vždycky nosili mini šatičky nebo mini sukínky a jak to říct tak nějak slušně, měli velice půvabné prdelky, no, tak na tom není nic přece zprostýho, že jo? No.
2: Tak
1: to, máme stejný zážitky, to je dobře. Tak jo, hele, díky Mišoši, Speed of Light, Iron Maiden, jo? Zatím.
2: Ahoj, čau.
1: Čau. No a já tady mám od Lídy výborný nápad. Václav Neckář, Planetárium. Lída to rozepsala ve více větách a já bych to takhle zestručnil. V každém případě, Lído, díky za tenhle nápad, protože Planetárium, dvojalbum Václava Neckáře a kapely Bacily patří ke klenotům českého big beatu, co si budeme povídat. A kdyby mě někdo oponoval, ať se oponuje, ale já si za tímhle názorem stojím. Václav Neckář, Planetárium, tedy titulní skladba a předtím ještě Iron Maiden, Speed of Light.

0: vyučovacích předmětů.
1: A některé pravdě speciální.
0: Zpět do školních lavic na Rádiu B.
2: No, někteří medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Ano, ale náš medvěd ví, co je to stroj času. Tak, vyprávěj, uveď píseň, kterou si vybral do hodiny fyziky.
3: Nazdar, Dané, ahoj všichni býtáci, co posloucháte. Vybral jsem od Acept Time Machine, stroj času.
2: Tak.
3: To si myslím, že se do té fyziky hodí.
2: Ano, ano. A tady se nám to krásně shodlo. A ti přečtu vzkaz tady od kolegy, ano, od žáka Honzy. Ahoj, Rádio Beat, do hodiny fyziky patří určitě páka. A páka je stroj. A stroj je machine. A machine je welcome to the machine. Takže za mě Pink Floyd, welcome to the machine, pane učiteli, žák Honza. Krásně to rozvinul Honzík, viď? Že jo?
3: No, krásně se to napojuje.
2: No, krásně se to napojuje od tebe, Accept Time Machine. A od Honzy potom Floydi Welcome to the Machine. Kluci, krásně jste to dali dohromady. Čím jste mi ušetřili práci, takže já si tady můžu jenom radovat. Hele, díky za telefon, měj se hezky. Čau, čau, medvěde.
3: Čau, Dané, a všichni zbytek krásný neděle.
2: Ano,
3: čau,
2: zbytek krásného osazenstva Rádia Beat. A
3: tak,
2: zbytek neděle.
3: Nemá to chybu.
2: Jasně, dobře. Díky, měj se hezky. Čau, čau.
3: Ahoj, ahoj, čau.
2: Tak a děkuji Honzovi, no a můžeme to spustit.

0: Co děti, na obědě jste byli?
1: Jo.
0: A co jste měli?
2: Nevím.
3: Jsou otázky, na které prostě není odpověď. Vzpomeňte s námi na staré dobré časy a vraťte se zpět do školních lavic. Na Rádiu Beat.
4: Ano, navrátili jsme se zpět do školních lavic společně i s Korýšem. Korýši, já tě zdravím, čau.
5: Nazdar, Dané, taky zdravím všechny.
4: Nazdar, vzpomínal jsi na ty časy, kdy jsi byl žákem, studentem?
5: Jistě.
4: No,
5: a v tom dobrém, ale všetko.
4: Dobrém vždycky, ne, ano. No tak
5: jasné,
4: je.
5: Tak, ne, člověk musí. Dva roky,
4: hele, člověk,
5: na to dobré.
4: Ano, člověk i na krutý časy musí vzpomínat dobrém. To je můj názor. Tak, hele, máme poslední hodinu. Hodinu fyziky. A ty jsi vlastně teďka zakončil, protože jsi vybral co?
5: Vybral jsem Mike Offit a Tubular Bells, protože zvuk je taky fyzikální veličina.
4: Ano.
5: A když máš kolikrát ty zvony, jak ta zvonkohra, jak to hraje, různé ano. velikosti, prostě ty zvonací místy to umí a tak udělat. To je nádhera.
4: To je nádhera.
5: A Oldfield to udělal úplně parádně.
4: Parádně, využil.
5: Všechny nástroje, všechno. Využil všechno.
4: Využil všechno, ano. Využil je Tubular Bells, to jsou ty roury takový zavěšený, obrovský, který mají zvuk jak vlastně kostelní zóny. Když to tak veme a nádherně to zaranžoval. Čímž to teda krásně dovršil a dal si zlatou korunu, klobouk dolů před tvým rozhodnutím ještě, jo. Navíc, pozor, já půjdu dřív domů. To je skvělý. Ne, tak samozřejmě o to vůbec tady nejde. Hele, moc ti děkuju za tenhle ten příspěvek. Tak za chvilinku už part one toho Alba Tubular Bells od Mike Oldfielda. Díky, měj se hezky. Čau, čau.
5: Taky, Dané. Čau, někdy příště. Čau.
4: Jasně, ahoj. Tak i vám ostatním, přátelé, ten víkend pro mě byl opravdu úžasný. Já jsem si užil s vámi telefonáty i ty vaše vzkazy po mailu, protože jste byli aktivní, nápadití, vtipní a mnozí z vás se mnou dokonce i podíleli na ty vzpomínky na časy školní, takže jsem se výborně bavil, doufám, že vy taky a já se na vás budu těšit zase příště, například v úterý tady budu mít pozor pana Václava Cílka, toto jméno určitě znáte, geolog, neuskutečný odborník, fantastický člověk, moc se na to těším a ani nevím, co se mám zeptat, protože on je takový odborník, že mu nesahám ani pokotníky, ale já to nějak zvládnu. Tak, to je pozvánka na úterý do rokové zpovědnice a teď už Mike Oldfield Part 1 z Alba Tubular Bells. Krásný zbytek nedělního večera vám přeje Dan Kohout a díky za spolupráci. Mějte se hezky.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na rádiu Beat.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu Beat.
2: Smutno bývá po prázdninách, ale náš pořad se postará, aby nál opustila vysoký level a v tomu budou nápomocni Jaromír Tůma hovořící a Pavel Černoch šavlemi se ohánějící, rozuměj, šavlemi studiové techniky. Tisícistý desátý Větrník roztočila finská symphonic power metalová skupina Emberien Dawn, která na dálku vzorně spolupracuje. Pro 11. vystoupení u nás dala k dispozici 26. června 11. album Temptation's Gate, kde jsme se rozhodli pro titulní skladbu. Po 7. se jí snaží konkurovat kapela Dominum z nedalekého Norimberku, která své abstinenční příznaky svěřila nahrávce Nepiju víno, I don't drink wine, a to na albu Night is Calling, vydaném 3. července.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Hele, to vůbec není špatný, řekli si nejspíš členové londýnské skupiny alternativního roku Placebo při nějakém mejdanu spojeném s poslechem prvního bezejmenného alba souboru, které vyšlo v roce 1996, 2 léta po jeho založení. Kdyby se tomu ovšem trochu pomohlo. Tak se i stalo. 19. června vyšlo Placebo Recreated a úprava Nancy Boy z této rekreované verze je zároveň pozvánkou na plánované listopadové vystoupení Placeba v Praze.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: 9. album Avalanche skupiny Embrace jsme už ochutnali, ale to bylo v rubrice Ploužák. A nás může zajímat, nakolik se kvinteto založené v zahradním altánu ve vesnici v anglickém západním Yorkshireu dokáže odvázet, když se mu povolí úzda. Konkrétně v nahrávce Road to Nowhere.

Větry na Rádiu B. O jiné venkovské kapele Haircut 100 z Beckenhamu v anglickém hrabství Kent můžeme zaplést učenou disputaci na téma, nakolik je rocková, když v ní slyšíme rovněž pop, funk, dance a novou vlnu. Na to odpovím. Hlavně je větrníkovská a naše perpetuum mobile k tomu spokojeně bafá a blafe. A jak nás ujišťuje reklamní slogan, nic ho nezastaví. Ani při skladbě Rain Clouds alba Boxing the Compacts, první od Haircut 100 po 44 letech.

0: Jen se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Moonspell, nejhranější portugalská formace ve Větrníku, znovu o sobě dává vědět. Jako první v roku převzala na domácí půdě zlatou desku a vystupuje i se symfonickým orchestrem. 3. července vydala 14. studiové album Far From God a očekává se jeho postup do čela žebříčku, kterého už dosáhlo 5 z 13 předchůdců. Zahraje bez něho na biblickou notu, skladbu Biblical.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Masky dolů, odhal mi tváře. To asi nebude vzkaz naší politické garnituři, když by možná takovou výzvu potřebovala. Jenomže jde o vzkaz v názvu alba Masks Off, devátého v diskografii zpěváka, kterého teprve poznávám. Přesto mu svěřím dnešní rubriku Ploužák na téma jednoznačně namlouvací. Nezaskočíš na noc? Zkoumá v názvu písně Jesse Wells. 33-letý zpěvák a kytarista z Ozarku v americkém státě Arkansas je srovnáván s Woodym Guthriem a letos byl ve 4 kategoriích nominován na cenu Grammy. Won't you come out tonight?

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Intimní zpovědice pokračuje. Jak se ti spalo v noci? To se ptá v titulku dnešní Hlády How do you sleep at night? Skupina Streetlight Manifesto z New Brunswicku ve státě New Jersey, orientovaná na ska a punk. Tu hudební scéna teprve objevuje po 24. červnu, kdy vydala své debutové album Halfway to the Place Behind the Stars. Pro nás je zajímavý původ zakladatele souboru, pražského rodáka, kytaristy a zpěváka Tomase Kalnokyho, který mezi svými vzory uvádí Jaromíra Nohavicu, vedle Nirvány například.

0: větr. Na Rádio Beat.
1: Po druhé rozevírám rovněž 26. června vypuštěné album Sotera, čtvrté v diskografii bostonské skupiny Junius, kterýž to název převzala od pseudonymu politického komentátora z 18. století, neutuchajícího kritika britské vlády. To je tam, kde se zrodila svoboda slova. Ta se nepochybně přenese i do textu písně Disciples.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Zadařilo se a já vyšetřil prostor pro novou skupinu ve Větrníku. Tedy, jak se to vezme, skupinu, neskupinu. Záleží, koho zrovna pianista Adam Weiner, majitel rock'n'rollové značky Low Cut Connie, sežene a svolá. Takhle to praktikuje ve Filadelfii od roku 2010 a zatím mu to vychází. Přátelí s Eltonem Johnem, vystupuje na vyhlášených festivalech, jako je ten v Newportu, a alba si většinou financuje sám. To letošní se nazývá Living in the USA a hrajeme z něho opravdu pro každého. Everybody!

0: Den se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Kontakty hamburského kytaristy a producenta Rolanda Grapova se slovenskou a českou metalovou scénou byly už mnohonásobně slibné, ale nakonec nic trvalého nepřinesly. A tak nezbývá, než německému rockerovi poblahopřát k 7. 26. června vydanému albu Metamorphosis jeho skupiny Masterplan. Ta byla původně zamýšlena jako levoboček, ale její význam a vliv roste i díky naší ukázce Bound to Fall.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Co je to platné, že se Master Plan v našem pořadu uplatnil s 22. flákem? Stále tu budou kapely slavnější a vytíženější. Ta dnešní závěrečná dokonce dodá hit s pořadovým číslem 33. Kdo to asi může být? Hádáte správně, jsou to Deep Purple, nebo jak jsme u nás zvyklí říkat, Purplové. 3. července vydali 24. album Split, 2. s kytaristou Simonem McBrideem a 6. s producentem Bobem Ezrinem. Natáčelo se v Nashvilleu, Torontu, poblíž Cambridge a v Hamburku. A recenze byly víc než pochvalné. Vybral se méně hraný snímek The Only Horse in Town a tím se s vámi do příštího víkendu loučí Jaromír Tůma, taky, jako v názvu písně, jediný kůň ve městě.

0: Radio Beat. Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Václav Cílek. Geolog, spisovatel, filozof. Inu veskrze renesanční člověk.
5: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat.

Rádiu Beat. Začátek, úplný začátek máme za sebou pro dnešní večer. Je neděle, nebo úterý, teda vlastně podle toho, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu pořadu Hard and Heavy, ale v každém případě je Hard and Heavy a to je ta dobrá zpráva, kterou jsem chtěl začít to dnešní vysílání. Standardu Báš přije příjemný poslech, čistý signál, jak v té věci, která už dohrála, tak v těch všech, které ještě hrát budou a že toho před sebou máme docela dost, co si budeme vyprávět. No vyprávět si o tom budeme a budeme si k tomu taky hrát. To, čím jsem začal dneska, bylo ohlédnutí za starými časy, za rokem 82 a dost možná je to dneska nejstarší věc, kterou jsem přines, když tak teď okem projíždím ten playlist. Vzpomněli jsme na staré časy kapely Twisted Sister, která vstupuje do takové vlastně nové éry. Někdo může říct, že už to není ono, někdo může říct, že je to ono, to je na každém z vás, který úhel pohledu zvolíte. V každém případě, jak dávno víme, Dee Snider odstoupil z kola ven, řekl a zdůvodnil to tím, že sám na sobě vidí, že by nedokázal podat už takový výkon, jaký by sám od sebe očekával a že by nebylo fér z jeho strany se pokoušet fanouškům tak jakože vnucovat názor, že tohle to jsou ti praví, staří, dobří Twisted Sister, za což mu vlastně já tak jako tleskám, takže se šel věnovat něčemu úplně jinému, šel se věnovat rodině, u toho si mimochodem zlomil teďko rameno, když se bavil s vnoučaty, tuším, že při basketu se mu povedlo tohleto. Takže Dee Snider má tadyhle tu teďko s takovou pěknou starost, teda nemyslím, že by ta zlomenina byla pěkná, ale myslím ty vnoučata. No a Twisted Sister pod touhle značkou pokračují dál, ovšem se Sebastianem Bachem, což bylo trošku překvapení, když to vyhlásili, teď už platí, že je to právoplatná informace a už mají za sebou taky první vystoupení. Tak toliko tedy k Twisted Sister na začátek toho dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy tady na beatu. Jdeme dál.

0: beatu.
1: Do diskografie kapely Iron Maiden jsme zabrousili, a sice konkrétně do roku 2000, do tu desku, která obal měla, nebo do dneška, do modra ladění s tím zamračeným mrakem s ksichtem Eddieho, tady myslím Brave New World, a pak jsme si sahli ještě po jedné desce a to je vlastně z podobného ranku muziky, ale z úplně jiného koutu světa. A jmenuje se Pedal to the Metal, je z roku 2004. Podepsán je zatím Chris Impellitteri se svou kapelou Impellitteri a to, co dohrálo, se jmenovalo The Iceman Cometh. Jak dobře víte, uplynulý týden byl bohatý na spoustu zpráv ze světa hudby, když to vezmu takhle, bez těch všech možných žánrů a hranic. Některé zprávy byly dobré, některé zprávy byly bohužel smutné. Jedna z nich se týkala i Dolly Parton, což ano, můžete říct, vždyť to byla ženská, která hrála celý život country a je to pravda, ale její legenda, ta dávno překročila hranice country žánru a znali ji všichni a je velmi dojemné, když si člověk třeba pročítá kondolence všech možných metalových muzikantů, včetně těch nejtvrdších, kterým nějakým způsobem prostě v životě ovlivnila a někde si téhleté country babičky, téhleté dámy určitě všimly. Není žádným překvapením, že když si projdete diskografie všech možných metalových kapel, najdete tam bezesporu spoustu countryových předělávek a jednou z nich my budeme pokračovat, taky uděláme takovou vzpomínku na Dolly, zároveň vzpomínku na festival Rock Castle, protože tam Leo Morachioli alias Frog Leap Studios tak byli, no a Jolene, tady tenhle ten nejslavnější hit Dolly Parton, ten už dávno, dávno před mnoha a mnoha lety přetavili v něco metalového. To se psal rok 2007.

Dali jsme taky něco od Nightwish, a sice disco Human to Nature z roku 2020. Já bych si mohl založit normálně věšteckou dílnu, mám ten pocit, protože sotva řeknu něco, jako jsem před týdnem mluvil o solové tvorbě Floriansena, zmiňoval jsem, že Nightwish spí a zřejmě budou spát tak ta šípková růženka ještě 100 let. Tak v tu chvíli vyjde zpráva od Tuomase Holopainena, že už má hotových 6 věcí na nové album kapely Nightwish a současné období považuje za kreativně vůbec nejplodnější v historii sebe sama. Tak vidíte, krásně jsem to zakřik a krásně se nám to vrátilo v podobě dobré zprávy. Aspoň tady do té míry, že nová muzika Nightwish vzniká, pracuje se na ní a myslí se na to. Vůbec po mně nechtějte, abych teď říkal nějaký názvy alba a roky vydání a co bude následovat za turné a podobně. To se předpokládám dozvíme, až z Tuomase vypadne ještě podle mě tak 6 věcí, aby s tím naplnil celé CDčko. No ale dobrá zpráva pro fandy Nightwish, to myslím celkem je. I když nemám nic jiného, než tady tu starou osvědčenou věc jako Noise, která právě teď dohrála. Nové věci, pokud byste se po nich ptali, tak bych ale nějaké našel a v dnešním dílu Hard and Heavy zazní jedna z nich právě hned teď. Není to už nová informace, je to už stará informace, že i Camelot pracují na nové muzice. Už jsme se tady o nich bavili, už jsme taky nějakou ochutnávku tady v rámci pořadu Hard and Heavy měli a teď přichází další jedna, velmi čerstvá, čerstvě vydaná, jmenuje se Sanctuary, má právě předznamenávat nové album a taky to, že na novém albu společně s Camelot pracuje spousta lidí, co by vzácných hostů. Mezi nimi třeba může být, v tomhle případě to platí, Clementine Delony, tedy tahleta zpěvačka švýcarská, švýcarsko-francouzská, chcete-li, jak vždycky říkáme, dívka útlá jako dvakrát přeložený vítr a spolu s ní taky Ignacia Fernández.

0: na rádiu Beat.
1: A vím, jak to vnímáte vy, ale za mě je celkem dobrý, že Klementina alespoň na nějakou chvilku sejmula tu svoji pirátskou čapku a začala se věnovat taky něčemu trošku jinému, což mohla být právě ta spolupráce s kapelou Camelot, kterou jsme si pustili před malou chvilkou. Pak jsme sáhli do starých, dobrých vod a částí archivů, a to byly Manowar's Gods Made Heavy Metal. No a teď se můžeme podívat na něco, co spojuje vlastně obé, protože si dáme muziku, která nepatří mezi ty úplně nejnovější a nejčerstvější. Je z desky Code Red z roku 2023 a je od kapely Primal Fear. Primal Fear budeme hrát, dáme The Flood, ale zároveň vy, kteří už jste si pořídili diáře na příští rok, si můžete začít kroužkovat, protože Primal Fear už vědí, že jejich nová deska je na cestě. Dokonce prozrazují, že se bude jmenovat Shadow Riders a oficiálně bude vycházet 23. dubna roku 2027. Na tehdy byl stanoven datum vydání nového alba a taky se ví, že nové album bude mít singly a ten první se bude jmenovat Vengeance Now. Bude i s videem a měl by být k dispozici někdy před Vánoci. To je taky důvod, proč to takhle můžu říct, ale těžko z toho můžu něco zahrát, protože jsem neukecal nikoho z kapely Primal Fear, aby nám ten single poslali s předstihem. Třeba se mi to ještě podaří v průběhu podzimu pro tuhle chvíli, ale platí, že pokud máte rádi jejich muziku, tak se těšte na jaro příštího roku.

má rád tyhle ty typické mužské, myslím, že velmi snadno rozpoznatelné vokály, přišel si teď na své a přijde si i dál. Za námi jsou Primal Fear, o kterých byla řeč, tam si myslím, že ta moje úvodní řeč s tím hlasem a vokálem úplně parádně sedí, stejně jako když se řekne Hanzi Kirsch a Blind Guardian. Journey Through Dark je právě teď nabíto za námi v pořadu Hard and Heavy, odehráno v playlistu, odskrtnuto, vidíte, a to jsem ještě neříkal, i když vy už to stejně dávno všichni znáte, protože je to věc obvykle platná. Playlist najdete na webu, Facebooku i Instagramu Rádia Beat. Zjistíte tam tady snadno, i kdybych to neřekl, že to, co jsme teď dohráli od Blind Guardian, bylo z alba Somewhere Far Beyond z roku 1992. No a že teď se přesuneme zase na chvilku zpátky do nového milénia, konkrétně do roku 2014, ke kapele, která už dneska bohužel existující není. Pojďme si připomenout Adrenaline Mob a jejich slavné časy okolo alba Man of Honor.

Konečně se švédskými Persuaders jsme se překulili přes celou Res Nights z desky When Eden Burns z roku 2006 a je to takový, řekněme tomu, že otvírák druhé hodiny pořadu Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standarubáš, ještě v tuhle chvíli tedy ve své části, než sem ke slovu pustím svoje milé drahé kolegy, což musí být Petr Korál, ten přinese dneska nový speciál, který se jmenuje Návratová alba. Ty projdeme spolu s ním u spousty slavných známých značek, které jsou nachystány a už jsou taky v tom playlistu zveřejněném na webu Rádia Beat. Na závěr to pak bude Davis Alem, na které se můžete těšit. No a v téhle hodince se krom jiného můžete těšit třeba zase na nějaké ty novinky, protože nějak mi dneska prostě napadaly do druhé hodiny, kde se jim můžeme věnovat. Tak jednu z nich obstarává třeba Marilyn Manson. O tom tady bylo napovídáno letos víc než dost, protože byl jedním z těch hlavních vystupujících na festivalu Masters of Rock a nutno říct, a znovu to zmíním, že přestože kluk je to teda poměrně divnej, si myslím, že z nás dvou by kámoši moc nebyli, nevím úplně, o čem bych si s ním povídal, ani nepatří mezi jeho skalní fanoušky, tak to jeho vystoupení na Masters of Rock bylo prostě skvělý. Po všech stránkách, ať už tedy po té pěvecké či instrumentální, po stránce světel, která mě úplně uchvátila, protože ta jejich scéna byla vlastně úplně jednoduchá, ale někdo se nad tím musel sakra zamyslet, z kterého úhlu, které světlo udělá, jaký kužel kam, a pak to teda funguje fantasticky. No a navíc ještě zvuk, ten byl prostě taky naprosto geniální v případě koncertu Marilyna Mansona. Tak to jsem se tak jako zasnil zpět teď do reality. Nový single nese název You Can't Die Young. Ten si pustíme za malou chvíli, předtím tady bude Metallica.

0: rádiu Beat.
1: Novinka Marilyna Mansona, ta je za námi tady na Beatu. Stejně tak jako Metallica a Staré časy, Don't Tread on Me, kdybyste si chtěli zařazovat, věřím, že by s tím nikdo neměl mít problém, ani když ho ve jedno ráno zbudím, tak je z černé desky z Metly z roku 91. A my se zase zpátky můžeme těšit na nějakou další muziku, kterou tady pro vás mám. A po novince Marilyna Mansona si pojďme dát věc starší, pojďme si připomenout kapelu Children of Bodom a třeba album Fall of the Reaper z roku 2000, a když už budeme na tom severu, tak tam ještě potom nějakou chvilku zůstaneme a taky sáhneme mezi nějaké nahrávky, které jsou z brusu nové, z brusu čerstvé, doprovázené třeba i docela zajímavým a vtipným klipem. Povím vám o tom víc za malou chvíli.

Jak jsem říkal, staří dobří, Bottom After Midnight, a když jsme na tom severu, tak potom Peter Tegren, kterého jste předpokládám poznali i v případě té skladby, kterou jste někteří možná třeba nepoznali. Je to zase jeden z těch čerstvých singlů nazvaný I Don't Give a Fuck. Tak to je Tegrenovina. Tegrenovina, prosím pěkně, aby jsme v tom měli pořádek, vydaná pod hlavičkou kapely Pain i s tím videoklipem, o kterém jsem mluvil a který doporučuji ke zkouknutí. Myslím, že na všech stránkách týkající se kapely Pain teď povede jasná cesta přímo k tomu, abyste si mohli tuhletu novou věc pustit, včetně obrazu, což vám já tady v rádiu těžko můžu zprostředkovat, ale jako výzvu to jsem udělal, to nám celkem funguje a jde to. Pain jsou za námi, Sanctuary, tenhle ten All Star Project, který taky už vlastně jenom díky tomu, že se zaposloucháte, tak vám dojde, že se opakovat nemůže, tak ten připomeneme taky. Čas od času sáhnu po té desce nazvané The Year the Sun Died, která vycházela už v roce 2014, strašně to letí. A The World is Wired je jedna z těch věcí, kterou tady pro vás budu mít.

0: rádiu Beat.
1: Jedna od Sanctuary ze starých časů z roku 2014. Teď pojďme k něčemu, co je zase z nových časů z roku 2026. Vlastně se to váže všechno k 13. listopadu roku 2026. Což, jak poznáme, tak je to, co ještě nenastalo. Nastane to brzy a dlouhé čekání bude u svého úplného konce. Protože toho 13. listopadu vychází album nazvané System Error Humanity a podepsané je kapelou Walls of Jericho, touhletou americkou kapelou, dneska už legendární metalcoreovou, hardcoreovou, nebo jak to nazvat, tou, která vznikla v roce 2001, nebo respektive 2003, nebo respektive 1998, tam je to takový zamotaný v té historii, kterou se teď nebudeme úplně tak jako prodírat a probírat. Co je důležité, že svou zatím poslední desku tahle ta kapela vydala v roce 2016. No One Can Save You From Yourself se jmenovala. A my jsme 10 let museli čekat, než muzikanti umotají zase nějaký nový materiál dohromady, aby nás tím mohli potěšit. Tak jak říkám, 13. listopadu to bude celé plnohodnotné album, ale dneska už to můžou být dvě ochutnávky z něj, protože Walls of Jericho poslali singly hned dva. Jeden se jmenuje The Ascent a druhý se jmenuje Agency. Tady jsou nový Walls of Jericho.

Rádiu Beat. Walls of Jericho, dvě ochutnávky od nich, čím jsme se dostali k tak trošku tvrdší muzice a v tom můžeme, myslím, směle pokračovat. Jednou z těch dalších věcí, kterou tady pro vás mám, je od kapely Municipal Waste. Dlouho jsem o nich nemluvil v Hard and Heavy, ani dneska vlastně nemám úplně něco, co bych tady vytasil z rukávu jako specialitu, špek a informaci, kterou jste nikde jinde než ode mě slyšet nemohli, ale mám tady od nich jejich muziku a to si myslím, že pro ty následující minuty by mohlo stačit. V roce 22 vyšla deska Electrified Brain, podepsaná právě Municipal Waste, takže na tuhletu desku se zaměříme a dáme si třeba Grave Dive.

0: beatu.
1: Za námi Municipal Waste, Grave Dive a taky Turesa s albem Those Were The Days. Tedy takový, skoro bych řekl, humorný pohled na staré časy v podání téhleté kapely, u které jsem sáhnul po desce The Heart of Turesa z roku 2001. Jak dobře víte, jak jsme si tady už taky říkali, to Fear Factory se ozývají a chystají taky nový materiál, taky ale zároveň nový zvuk, čemuž se nedá úplně vyhnout, když kapela mění zpěváka, který v případě Fear Factory, co si budeme vyprávět, je dost takovou výraznou součástí. Takže teď je plán takový, že vám pustím staré Fear Factory. Připomeneme si MTVision, tu si dáme. Zároveň si ale slíbíme, že Roboticist, tak se jmenuje nový single kapely Fear Factory, právě už s tím novým zvukem, s Milem Silvestrem, tedy novým členem za mikrofonem a vlastně i Pítem Webrem, který je dalším novým členem kapely Fear Factory, tady v tom případě za bicími, takže ten si pustíme tady na beatu a příští týden, protože do té doby mám slíbeno, že ten nový single kapely Fear Factory sem k nám do beatu dorazí, ale pokud sbíráte novinky a zajímají vás, tak ještě pořád platí, že tady pro vás nějaké budu mít za malou chvíli. Vydržte.

0: Radio Beat.
1: A došlo na ně, když jsem mluvil o těch novinkách. Shit Factory byla stará věc s příslibem do budoucna a příslib jako takový do budoucna byla ta, která právě teď dohrála, co by Fatal Paradox, tak se jmenuje, a je to čerstvá záležitost od kapely Hatebreed. I ti poslali, i ti vydávají, i ti upozorňují fanoušky se vztyčeným prstem. Pozor, nová muzika je na cestě a takhle tohle to může být jako jedna z těch ochutnávek, které vás můžou tak jako buď to utvrdit v tom, že Hatebreed nestratili nic z toho svého stylu, který se vám třeba v minulosti líbil, nebo to může být právě takový styčený prst s otazníkem. Hergo, co se to děje? Nechám to na vás, abyste to posoudili. Stejně jako to nechám na vás i v případě té další věci, další jedné čerstvé novinky, poslední ode mě pro dnešek odehrané, navazující na to, co jsme si tu už taky před nějakým týdnem dvěma, třema říkali, že pozor, Amon Amarth se nám začínají zvrtávat směrem ke country. To tady pamatuju, tuhletu větu ta zazněla, protože ten jejich pilotní single, který vypouštěli před několika, řekněme, že dny, spíš než týdny, tak byl takovou celkem odbočkou nečekanou, ale milým takovým oživením, to musím dodat taky jedním dechem. Tak další jedna věc se jmenuje Eight Legs of Thunder, tu si pustíme, pak dáme Lamb of God a pak si půjdu po svých, protože se mi sem tlačí Petr Korál. Jeho speciál návratová alba je před námi, Davis Alem uzavírají dnešní vysílání pořadu Hard and Heavy, tak si to s nimi užijte, býťáci, no a za týden v Hard and Heavy opět naslyšenou.

Beatu. Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje jako vždy v tento čas Petr Korál. Začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy a začala skupinou Iron Maiden a jejich skladbou The Wicker Man z alba Brave New World. A tím pádem začal i speciál, který jsem nazval Návratová alba. Jednoduše řečeno, budou to ukázky z desek, které znamenaly nějaký návrat. Nejenom návrat po pauze dané kapely, ale také třeba návrat původního frontmana nebo nejznámějšího člena nějakého, anebo třeba i návrat k hudbě, kterou se daná skupina proslavila. A jeden z těchto případů přesně splňoval i album Brave New World skupiny Iron Maiden, protože jistě nemusím opakovat, že Bruce Dickinson, zpěvák, opustil Iron Maiden v roce 93 na dlouhých 6 let, nebo jak pro koho dlouhých, ale v 99. byl zpátky a hned rok následující už s ním Iron Maiden natočili tuto novinku. Ale nejenom, že šlo o návrat Bruce Dickinsona, ale také kytaristy Adriana Smise. Takže to byl vlastně double návrat, když to řeknu trošku s nadsázkou. A protože to byl návrat opravdu velmi povedený a očekávaný, tak z desky Brave New World si zahrajeme ještě jednu skladbu. Ta nese název The Fallen Angel.

0: Radio Beat.
1: Posloucháte speciál s názvem Návratová alba. Je to takový pracovní název, už jsem vysvětloval, o co jde. Prostě pohled na desky, které znamenaly nějakým způsobem návrat dotyčné kapely k něčemu nebo s někým. A vlastně podobný model jako Iron Maiden a desky Brave New World, tak to platí i pro album Angel of Retribution jejich britských heavy metalových kolegů Judas Priest. Tato deska vyšla v roce 2005 a po více než 10 letech znamenala návrat Roba Halforda za mikrofon Judas Priest. A opět bych řekl, že to byl návrat velice povedený, což bude dokumentovat i skladba Demonizer. Tady jsou Judas Priest z roku 2005, deska Angel of Retribution.

0: beatu.
1: Stále posloucháte speciál návratová alba a po desce Angel of Retribution od britských Judas Priest se dostáváme k německým Accept a albu Objection Overruled z roku 93. I to byl návrat, protože Accept v roce 89 s jiným zpěvákem americkým Davidem Reesem natočili velmi nemilované v uvozovkách album Eat the Heat a pak se rozpadli. Až po 3 letech se znovu dali dohromady, a to i s Udem Dirk Schneiderem, jeho návrat byl toužebně očekávaný. No a následující rok, tedy v už zmiňovaný rok 93, přišlo zmiňované comebackové album, tedy Objection Overruled, z něhož si pustíme titulní kousek. Tady jsou Accept a Objection Overruled.

0: Rádiu Beat.
1: Dokumentovali jsme si návrat Uda Dirkschneidera do dresu jeho dřívem a dlouhá léta mateřských Accept prostřednictvím písně Objection Overload ze stejnojmenného alba. A my zůstaneme ve stejném roce, protože v něm se na scénu vrátila také dánská legenda Mercyful Fate. Zpěvák King Diamond samozřejmě už dávno měl rozjetý svůj v uvozovkách solový projekt, ale dostal chuť se sejít i se svými starými parťáky z Mercyful Fate a výsledkem bylo první návratové album In the Shadows. Bylo to vlastně 8 let od definitivního

Slyšeli jste Mercyful Fate z roku 1993, jejich první návrat na scénu. A v těch návratech budeme samozřejmě pokračovat, protože připomínám, že posloucháte speciál, který jsem nazval Návratová alba, ale berte ten název samozřejmě v úvozovkách. Nyní je před námi návrat Celtic Frost, švýcarské legendární extrémně metalové kapely, která poslední album Vanity Nemesis vydala v roce 1990 a definitivně skončila v roce 1993. Až v roce 2001 přišlo Povstání z mrtvých a nové album až o dalších 5 let později, tedy v roce 2006. Jmenoval se Monotheist a bohužel bylo jediné. Přitom Monotheist je fakt mimořádně povedená záležitost. Je to album, které odolalo zubu času a třeba, že uteklo už 20 let od jeho vydání, tak pořád funguje. Ostatně dokumentovat to bude skladba Ground.

0: na rádiu Beat.
1: Posloucháte speciál návratová alba a po Celtic Frost a jejich desce Monotaste se vydáváme za německými Treasury Creator. A to Treasury záměrně zdůrazňu, protože oni v roce 99 vydali album Endorama, kde se od toho thrash metalu velmi výrazně odklonili někam směrem ke gotickému metalu, nebo jak to nazvat. Mně se osobně ta deska velmi líbila, nicméně fanoušci ji naprosto nepřijali a volali potom, aby Creator hráli to, co jim jde nejlépe, tedy thrash. No a do Creator se vrátil původní bubeník Ventor a nastoupil také nový kytarista Sami Ili Syrnyjä z finských Valtari. On vlastně do dneška působí souběžně v obou kapelách. No a výsledkem byl album Violent Revolution, které přinášelo opět thrash až na půdu, když to přeženu. Tak tady je aspoň jeden důkaz. Reconquering the Throne, skupina Creator z roku 2001.

Když se bavíme o tom odklonu nějakých skupin od svého tradičního stylu, tak příkladem byly nejenom Creator a deska Endorama, my jsme teď ale logicky si pouštěli něco z Violent Revolution, tedy z té v úvozovkách návratové desky, ale příkladem může být samozřejmě i legendární Metallica, protože v 90. letech se hodně odklonila od toho svého osmdesátkového thrash metalu, viz desky Load a Reload, to není potřeba asi rozebírat. Pak přišlo už v novém tisíciletí album Saint Anger, což byl návrat k tvrdosti, ale ne k tomu typickému thrash metalu. K němu došlo až v roce 2008 na albu Dead Magnetic a právě na něj si posvítíme. Pustíme si song My Apocalypse, který znamenal, že Metallica ten thrash metal stále umí a já si myslím, že ho umí velmi dobře.

0: na rádiu Beat.
1: Když jsem hovořil o Metallice a jejím návratu k poměrně osmdesátkově znějícímu thrash metalu, samozřejmě ne zvukově, už v novém tisíciletí na albu Dead Magnetic, tak ono by se něco podobného dalo najít i u jejich kolegů a vlastně konkurentů, jak to vezmete, to je na vás, tedy skupiny Megadeth, protože ona v 90. letech vlastně úplně s thrash metalem přestala, ale v novém tisíciletí už na desce The World Needs a Hero se k němu částečně vrátila a definitivně ten návrat byl dokonán na albu The System Has Failed v roce 2004. A právě na něm najdete i následující skladbu. Ta se jmenuje Back in the Day, takže tady skupina Megadeth, píše se rok 2004.

Radio Beat. V této hodině se neustále zabýváme nějakými návraty členů do kapel a návraty třeba k nějakému tradičnímu stylu. A to se samozřejmě nedělo jenom na zahraniční scéně, ale i u nás. A já myslím, že takovým krásným příkladem může být třeba Vitacit, který v roce 92 vydal fanoušky velmi špatně přijaté album Máte se hnout, protože už v té době nebyl ve Vitacitu kytarista a zpěvák Miloš Dodo Doležal, ale hlavně Vitacit uhnul od heavy metalu někam ke street rocku, nebo jak to nazvat. Nicméně utekly 3 roky, psal se rok 95 a Vitacit byl zpátky i s Milošem Dodo Doležalem a s poměrně nekompromisně znějícím metalem. Řeč je o albu Na ostro a my si na něj posvítíme opět trošičku, aspoň jednou ukázkou. Ta se jmenuje Nebezpečná nálož, Vitacit.

0: na rádiu Beat.
1: Jsme téměř na konci dnešního speciálu, který jsem nazval Návratová alba. A po Vitacitu ještě chvíli zůstaneme na domácí metalové scéně a vydáme se za skupinou Debustrou. Ta v roce 1994 vydala opravdu nemilované a fanoušky nesnášené album, kterým se úplně odklonila od svých thrashových kořenů. A hned po roce, nebo po roce a půl, se rozhodla to celkem logicky napravit a dokázat svým posluchačům, že ten thrash rozhodně nezapomněla. A důkazem toho bylo album Vyhlazení. Myslím, že je čas na dvě ukázky těchto slov, že ten návrat byl opravdu se vším všudy. Takže dáme si titulní Vyhlazení a poté ještě skladbu, která se jmenuje Tři tečky a vrah, otazník. Ty tři tečky bylo papež, nevím, jestli tenkrát neměli strach pánové z cenzury, ale zkrátka to byla skladba Papež, vrah, otazník. Takže dvakrát Debustrou z alba Vyhlazení. Pro dnešek se s vámi loučí Petr Korál a zachovejte Hartnevi přízeň, protože bude pokračovat i v následující hodině.

0: na Beatu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, klasika z vysílání rádia Beat. Vás zdraví David, tedy já, ale nejenom já, protože koukám, hledím v tuhle chvíli do očí mého dnešního hosta a tím je Al, ale čau.
2: Čau, fajn večer.
1: Po 14 dnech si dorazil opět s playlistem a já se podívám poprvé dnes do toho playlistu a vidím samé věci, které mi vůbec nic neříkají. To znamená, dneska tady budu jako jelimánek, budu tady sedět a budu se hloupě vyptávat. Takže, ale co je za námi?
2: Budeš nasávat.
1: Dneska jo, dneska budu jako posluchači. Věřím tomu, že se najdou posluchači, kteří budou mít mnohem víc znalostí o hudbě, která se dneska bude hrát než já. Ale proč to nepřiznat? Takže ještě jednou, co je za námi?
2: Tak dánský black metalový debut od kapely Agrat s krásným názvem Agrat Bad Mahlat.
1: Je pravda, pokud se to všechno bude pohybovat v tom, že jde o debuty black metalových mladých kapel, že možná nás na tom příjmu dneska bude víc, těch, kteří budou naprosto tápat a vůbec nebudou vědět, kde se ocitli.
2: Tady jsem si říkal, že by bylo záhodno otevřít dnešní hodinku takovou jako smrští a Agrat jsou kapelou, která má rozhodně co nabídnout a já si dovolím tvrdit, že všechno, co si dneska budeme hrát, tak má jako kvalitu a když budu hodně jako kritický, tak si myslím, že ty kapely, co si budeme hrát dneska, strčí do kapsy to, co jsme hráli před 14 dny.
1: Ale, tady je, vidět, že dneska tady bude hodně black metalu, protože posledně byl jako death metal, doom metal. Bylo
2: tady. No, dej mi, jako, nech na hlavě. Jako.
1: Hele, dobře, je vidět, že prostě máš tomu black metalu jako blíž. Pokud se tady budeme dneska brodit tím black metalovým bahnem, tou rašelinou. Takže, taky. Co je před námi?
2: No, jdeme se, jak jsi to říkal, rochnit nebo bořit?
1: Rochnit, bořit, to je jedno, no, prostě se utopit v tom...
2: Do Portugalska, David. Somnia Finem.
1: Portugalsko.
2: Portugalsko.
1: Dlouho jsme si nehrál nic z Portugalska, dlouho.
2: Debitová deska zase.
1: Opět, takže dobrý, jsem rád, že nejsem úplně neznalec, protože kdybys mě řekl, tohle je sedmá věc od velký kapely, tak bys mě ranil, to mý ego, že jako to neznám, jo. Tohle nemůžu znát.
2: Jak dánští mladí, tak portugalští mladí a CDčko... Desa Sosego, to jo.
1: Kolikrát se do toho radši nepouštěj. To
2: ale hustý, že jo.
1: Je to jo. Je to
2: no ale každopádně, čerstvá nahrávka a totální premiéra v našem skromném pořadu.
1: Hele, skromný pořad je o co jde?
2: No.
1: Jako styl jenom mi řekni.
2: Řekl bych takový ostřejší black metal s mírně progresivními vlivy, ale hodně mírnými. Jinak je to... Hodně moc severské.
1: Náš skromný pořad uvádí portugalskou kapelu s finským názvem Somnia Finem. Jdeme na to.
2: Jakože Finem z Finska, super.

0: Tak to byly Somnia Finem, portugalská kapela hrající podle Ala. Black metal, který má naději. Ne z nadějí.
1: Má naději. A myslím, že to je dobře udělaný. Jako.
0: Jo, ale počkej, já jsem neřekl, že ne. Já jenom jako, že to tvoje velkoústý prohlášení, že všechno, co tady dneska bude, strčí ty kapely z před 14 dní do kapsy, rozumíš?
1: Možná i,
0: já už si na tebe dávám pakat.
1: Možná, že i toto si tady hrál před týdnem.
0: Já si na tebe dám pozor. Takže Ingrina, to je další věc. A já jsem na začátku pořadu prohlásil, že nic z toho, co tady dneska zazní podle názvu, neznám. Řekni mi, že jde o mladou kapelu a debutující materiál.
1: Já bych měl asi i postupně jako říct, že ten... No, jako pořád,
0: nemůžeš říct jenom to, co jsem chtěl, to by stačilo. No, jako.
1: Teď vlastně ucítíte trošku náročnost těch věcí, které si budeme hrát, protože ono to nebude jen tak. Jo. Ingrina, to je takový ten styl, který ty máš rád, takový ten slač, hodně rozvleklý, temný,
0: post.
1: Bahnitý, i ten post tam bude, ale Ingrina, Davy, to už jsou trošku zkušenější hoši, Francouzi, kteří před několika týdny, možná měsícem.
0: Vydali debutové album.
1: Třetí album.
0: Dobře, no, tak.
1: Jmenuje ale se Navarendelis.
0: Takže.
1: Ale my jsme se tady ještě určitě nehráli.
0: To jsem rád, ty jsi to trošku zachránil. Mě si trošku zachránil můj pověst a čest. Takže ještě jednou shrňme si to. Ingrina, třetí album, Francie, Ostřílení borci.
1: A možná to bude i trošku jako posluchačsky náročnější.
0: Dáme jim prostor.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Tak to byla francouzská kapla Ingrina.
3: Hustý, veď?
2: Co bych ti k tomu řekl?
3: A teď ještě budeme utahovat šrouby. Ještě, jako opár, ještě pár koleček.
2: Závitů. Jako a world burning?
3: Ano.
2: No, dobře. Odkud jsou?
3: Jsou ze Spojených států amerických.
2: Já jsem si říkal, no. že to bude určitě Amerika.
3: Sludge metal, ale tentokrát hodně instrumentální.
2: A mě to nevadí vlastně.
3: Hezky se to poslouchá. Tahle ta nahrávka opravdu se moc hezky poslouchá.
2: Když je to melodický a má tu atmosféru, tak jako jsem z toho jako na větvi.
3: Tohle má hodně atmosféru.
2: Jo, jo. Tak oni Američani jako tam, oni rádi ukazují, že umějí.
3: Jo, to si řekl hezky. To tam je.
2: Oni to, já nevím, je to prostě v té americké nátuře, tam, jak tě v tom vlastně školí, že seš ty pak dlouho nic, pak seš ty pak a neprosadí se, pokud nebudeš lepší jak ty ostatní, tak prostě ty musíš makat.
3: Ale tady, jako mám skoro pocit, jako kdybys to už slyšel, protože to je vlastně, co skladba, to jeden schod nahoru a člověk si říká, jako, tak kluci, co tam ještě máte? Jo, a teď prostě jedna skladba, druhá, třetí a teď to prostě roste. A říkáš si, tyjo, to prostě za určitých okolností by to byly v podstatě jako hvězdy toho žánru.
2: Hele, tak počkej, tak tohle to já si tady udělám u toho křížek, tohle to si budu chtít rozhodně, ještě jsem to neslyšel, ale jak o tom teďko mluvíme, tak víš, jako tak to ve mně evokuje to, že tohle bych sem si měl rozhodně poslechnout.
3: No, jako rozhodně, doporučuji všem.
2: Dobře, takže jdeme na to a pak finále, to budou celá dlouhý skladby.

0: Rádiu Beat.
1: Tak a jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Já ti takhle, nedám ti úplně za pravdu v tom, že všechny ty dnešní kapely by strčily všechno, co jsme kdy v životě hráli v Hard and Heavy. Jako
2: ne, to rozhodně ne.
1: Já jsem to chtěl trošku přehnat. Ale tohle bylo jako dobrý. Tohle bylo fakt jako dobrý. No, říkám, poznamenávám, dávám si bokem playlist, samozřejmě najdete na našich stránkách www.radiobeat.cz nebo na našem Facebooku, tak se na to podívejte, pokud vám třeba něco, pokud bychom nějaký název zašumlovali nebo tak něco.
2: Myslím, že ten dnešní pořad jako...
1: No hele, přeci jenom, jako. Je pokročilejší hodina a my jsme starší pánové. To znamená, máme taky jako nárok. Jo, nějaký věci jako nedělat úplně tak jako všichni mladí a hned dopoledne, jo? Přeci jenom je neděle, hele.
2: Ale snažíme se být trendy.
1: Ale snažíme se být trendy. Slovo. A to mi řekni, jestli tedy budeme trendy úplně na závěr.
2: No to úplně ne.
1: Takže dáme si dvě různé kapely.
2: Bock Crater pochází z Belgie a zase mladá kapela. Takže vlastně trendy to trošku je, že jim tady dáváme prostor, ale žánrově upřímně se drží black doomového žezla.
1: Hele, nechci ti do toho kecat, jo, ale na rovinu pojďme si to přiznat, že my už vůbec nevíme, co je trendy, kamaráde. My už jsme jako úplně mimo tady v tom, jako, ale já jenom teď mě tak napadlo a fakt je dobrý si to prostě přiznat. My konzumujeme to, co se nám líbí, ale o trendech my nemáme vůbec jako ponětí, ne,
2: to,
1: kamaráde.
2: To zase máme svůj svět.
1: Úplně naprosto svůj svět, takže jestli to je nebo není trendy, to nám nepřísluší určovat. Každopádně tedy Bock Crater je, ty jsi říkal, belgická kapela.
2: Ano.
1: A jedná se o první album.
2: Přesně tak.
1: A druhá věc?
2: No a druhá věc, kapela Duir, pocházející z Itálie. A my jsme tady před 14 dny řešili právě tu italskou scénu.
1: Ano, to je pravda.
2: No a teď to bude sice black metalová věc, ale hodně jsou v ní prvky folku, takže to, co ty máš rád, fuzovka.
1: Jo, já to miluju, ježíš, jak je tam folku trošku, no. Tak to já... To hochu mě, ruce, nohy, mě se to začne jako
2: ale šikota. Zase dobře víme, že ty bys to nepustil, že to pouštím vlastně jako...
1: Hele jo, pustil, asi nemám problém, když mě to zaujíme, tak jako proč nejš, je to kvalitní.
2: Každopádně CDčko Katarzy je druhé v pořadí, no a tahleta kapela tady už kdysi v našem pořadu byla, jsem si jist, a teďko pokračování v podobě tedy druhé alba. Aspoň ukázečka, pardon.
1: Ale díky moc, že jsi navštívil naše studio, že jsi mi dneska rozveselil a dodal jsi mi opět energii. Díky moc za to, doufám, že jsi dodal energii posluchačům.
2: Je vidět, že jsi zase metalově optimistický.
1: Ano, ano, nebyl jsem a jsem. Děkuji ti moc, měj se hezky, za 14 dní se uvidíme.
2: Mějte se fajn, ahoj.
1: No a samozřejmě loučím se s vámi i já, Eddie Davey.

Ahoy, Beat Yahtse. Welcome to the American Rock Show. Jsem vaše moderátor, David Gore. A jestli neznáš American Rock Show, to je jedenkrát každý dva týdny na Radio Beat od 7 do 8, každý druhý čtvrtek. A hraju různé kapely a různé skladby z rock, blues rock, jižanský rock a country rock, ale vždycky z neznámé nebo relativně neznámé kapely, protože já chci tento show být jako něco nového pro tebe. Nové hudba, nové kapely. A jestli neznáš jako country rock, to je jako hodně zajímavé tento dny. Mají jako hodně kapely, co dělá jako víc rockové country, to je hodně zajímavé, jak budeš slyšet za chvíli. Jedeme na první kapela. Tento je zpěvák a jeho kapela Tim Hicks. A on je z Canada. So to je jako country rock z Canada. Jeho jako domácí město je Niagara Falls. A on je moc slavný a úspěšný jako zpěvák v country. On už měl jako 18 jako hity, jako top 10 hity v Kanadě. A on už dělal jako 6 desky, jednou živé deska. A můžeš hledat jako online na YouTube. On má jako různý dobrý rockové, country rockové skladby. Já vybral jednou skladba Greasy John Deere Cap od jeho první deska Throwdown, a to je od 2013. A to je pro mě jako super vzorek jako to nové country rock. To je od 2013, ale jestli neznáš country rock, to je nové pro tebe, so říkám nové country rock. So, doufám máš rád to, Tim Hicks, Greasy John Deere Cap.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpět a teď jedeme na jednu kapelu, co já našel přes YouTube. Já jenom hledal jako různý kapely, různý jako skladby. A když slyšel začátek tento skladba, co budu hrát teď, já řekl, Ježíši Maria, to je ono, to musí být, já čekal. Protože já znám hodně moc, hodně často, jestli jako skladba začíná dobrý, a to je jako rocker, to je jako dobrý, ale když zpěvák začíná, to není ono. Tam není dobrý, a, nebo není moc správný jako skladba. Ale tento slyšel to první noty, já říkal, Ježíš Maria, začínal to, zpěváka said, hurá, super. A tento skladba je New Game a to kapela je Vern Dassel and the Burning Breeze. So, oni originálně jako původní z Jižní Afrika, ale to kapela jako stěhoval do Ameriky a začínal její úspěch, co mají jako teď úspěch. Oni dělali jako různý festivaly, dělali jako tour, se John Piet, možná znáš tento kytarista, a taky Richie Kotzen. A já myslím, znáš Richie Kotzen. So, oni jako hrajou po celé Amerika. Já neslyšel předtím tento kapela, ale je dobrý a vybral tento skladba New Game od její deska New Game od tento rok. So, doufám, máš rád to Vern Dassel and the Burning Breeze.

David Gore, American Rock Show, jsme zpět. Jestli máš rád to skladby a kapely, co hrajeme na American Rock Show, vždycky můžeš jít na Radio Beat webové stránek a tam je jako playlist za každý American Rock Show a taky American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show na Facebook, budeš vidět. A tam taky bude to playlist a taky jako videa a jako další kapely, co neznáš, doufám neznáš, ale co hrají na American Rock Show a další. So, jedeme teď na další skladba, a další kapela, a to je taky na country rock stran, a to je kapela Radio Ranch od Whitefish, Montana. So, to je už v hori, tam nahoru v Amerika. A oni hraje jako Americana a Outlaw Country Rock. A to je jenom tři lidi v tento kapela, to je jako country rock trio. A to je to zpěvák, basák a bubeník. So, tento skladba je Easy Rider od její deska Halfway Home od minulý rok. To je její druhý deska, zatím mají jenom dva desky. Super kapela, doufám máš rád to Radio Ranch.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show a jestli neznáš v Amerika nejlepší hudebníci bydlí, nebo jej jako bydlí, můžeme řekni, v Nashville, Tennessee. Možná to není její domácí město, ale všechny nejlepší hudebníci jede tam. Hlavní old country. Všechny je v Nashville, Tennessee. A jednou kapela se vybral teď je Goodbye June. A oni hraje, není country, ale blues rock. A to je kapela, to šliny v kapela je bratrnice. A to je jako tři šliny v kapele je bratrnice. A to název kapele je Goodbye June. A zájem, to je jako naskladanou červen. A to je jako Goodbye June a mají tento název, protože její jako hlavní kytarista byl jako mrtvý. On měl jako něco jako nahora a byl jako mrtvý a v červnu on byl jako mrtvý. So oni říkali, OK, budeme dělat jako název kapela Goodbye June, jako naskladanou červen. Super kapela, doufám máš rád to. Já vybral skladba Riding Through od její

0: American Rock Show.
1: V každý American Rock Show máme jednu kapela, jednu skladba, co je divoká karta, wild card. A tentokrát mám něco absolutivní, není normální. Absolutivní, nebudeš hrát na radio beat do budoucnost. To není jako nový format na beatu. A doufám, beatu nebude jako zabit mě, protože já hraju tento skladba. Ale nemůžu řekni, to je skladba. To je jedno slovo, jak se mluví. Ale to je hezký a zajímavé mluvení. To je jenom 2 minuty, ale to pro mě to je jako sesta. To je slovo sesta. So tento zpěvák, ne zpěvák, ale mluvený muž, to je rapper, on je jako rap muž a jeho jméno je Brooks Buford od Montgomery, Alabama. So oni za jich, so to je jako jižanský, můžeme řekni, to není jižanský rock, jako normální hraju, ale to je jižanský muž. So tento je absolutivní, není normální skladba, můžeme řekni. Doufám, máš na to. To je jenom 2 minuty, so držet. Yes, držet, a to má hodně dobrý konec. So Brooks Buford, a to skladba název je Not Rap Rock. Jedeme na to.
2: Yo, we recording?
3: Yeah.
2: Okay. Hold on a minute. Let me stretch out. B to the R to the O to the O to the K to the S to the B to the U to the F to the O to the R to the D. Yeah, got straight fucked up when he made me. Yeah, go ahead, buck up, grab that mic. Don't give a fuck if you scream all night. You ain't no rapper, quit that shit. Stick the surfboard, suck my dick. I came to clean house, punching roundhouse, rhyme and run mouth, straight from down south. That's why all of y'all punks got dropped. I'll be the first to say fuck rap rock. I'm pumping Outkast and Goody Mob. What you know about la-di-da? Boogie down in history. How y'all came up, a mystery. I live this hip-hop shit my whole life, and it almost took my life. I die for this, bleed for this. You want this, I need this. Let the world go to hell, I still feel notebooks, and I know just how that coke cooked. Couldn't come to the front, so I came to the back with a band, a bottle of Jack. Dog, I ain't stupid, go ahead, let's freestyle. I'll have you look like a shit pile, the ATL version of 8 Mile.

0: American Rock Show. Nabídku.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpátky. A teď jedeme na jižanský rock strán za jednou kapela, a není za jich v Amerika, ale za Londýnska. Jaký je možný? Já nevím, ale existuje a fungovat. A to kapela je Pig Iron. Oni dělali jako různé desky, už dělali jako pět desky. Já vybral jednu skladbu The Law and the Road Are One od její první desky od 2004. So doufám, máš rád to Pig Iron, jižanský rock z Londýně. Jedeme na to.

Hele, Plešione, já nejsem, já neznám jako všechno. Naznám hodně moc kapely, znám hodně moc jako skladby, co je neznámé nebo relativně neznámé. To od můj dětství já vždycky hledal jako kapely, co je nové, něco, co lidi nezná. To byl jako můj koniček. Já myslím od možná 13 nebo 14 let. Znám hodně moc kapely, ale neznám všechny. So já potřebuju tvůj pomoc, jestli můžeš poslat jako tipy na neznámé nebo relativně neznámé kapely za rock, blues rock, jižanský rock nebo country rock, poslat na studio@radiobeat.cz nebo poslat jako zpráva na American Rock Show Facebook stránka, jenom dělat jako komentář tam na post, nebo poslat přes Messenger a jako sej tvůj tipy. A každý měsíc já vybrám jednou vítěz, co bude vyhrát jednou noc v The Riverside Apartments v Železný Broad pro dva lidi, včetně snídaní a taky jako půjčovna půjčit dva kola z Ride Isera, taky v Železný Broad, to je vedle The Riverside. A to bude jako tvůj jako cena, jestli vybrám tvůj kapela nebo skladba. So můžeš hledat jako víc informace podle tento to The Riverside Ride Isera na riversidebroad.cz. So prosím, poslat tipy, já čekám na to. So, jedeme teď na další kapela. Tento kapela je Whiskey Myers z Palestine, Texas. A to je jako jižanský rock. Oni už dělali 7 desky. Každý deska je super. Whiskey Myers je výborný kapela. Já moc rád tento zpěvák, jeho hlas. Já vybral jednou skladba Die Rockin' od její party deska o 2019 a to má název Whiskey Myers. So doufám, máš rád to Whiskey Myers, Die Rockin'.

0: American Rock Show, David Gore, a teď jedeme do rock, blues a jižanský rock strán. To je velký strán, ale to je jako tři žánry, co dělá tento kapela. A to kapela je Them Dirty Roses od Alabama. Původný za Alabama, ale jako to kapela předtím, co hrál, oni stěhoval do Nashville, Tennessee pro jako víc úspěch. So oni její jako vliv z Lynyrd Skynyrd a taky Hank Williams Jr. A oni dělá jako super hudba. To je jako kombinace rock, blues a jižanský rock. Já vybral jednu skladbu Candle in the Dark od její nejnovější deska od minulý rok. Mají jako celkem 6 desky. A to je jako super skladba Them Dirty Roses. Doufám, máš na to. Jedeme.
1: Na to.

0: nabitu.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpět. Já myslím všechny od nás. Tebe, tvůj přátel, tvůj bratrnec, tvůj maminka, tvůj táta, všechny. Zná jako divoký, crazy muž nebo žena. Co bylo jako láska ve její život. Já myslím, bohužel všechny máme tento zkušenost. Já mám určitě a myslím, ty máš taky. A tento skladba budu hrát teď, že Wild Woman Blues od kapela Alligator Jackson. Alligator Jackson z Proctorville, Ohio. On hraje jako jižanský rock. A tento skladba, to je podle jeho jako crazy, divoký jako láska. Ale ona je sexy. Ona jako má obličej jako sedepterka. Ona pije jako tequila. Ona dělá party celý noc, každý noc. A ona taky jako kradí všechno jeho peníze. So to je jako tento příběh. So možná máš jako příběh taky něco podobného. So doufám máš rád to. To je Alligator Jackson, je kapela. A Wild Woman Blues je skladba. Jedeme na to.

nabídku. David Gore, American Rock Show, jsme zpět a jedeme teď na jednou country rock zpěvák a jeho jméno je Frankie Ballard z Battle Creek, Michigan. On je jako zpěvák, skladatel a kytarista a on měl jako dva desky. Já mám oba, já mám rád jeho druhý deska lepší, to je od 2014, Sunshine and Whiskey. Bohužel, on dělal jenom dva desky a poslední, jako nejnovější je od 2014. So, možná Frankie nedělá nic se hudba teď, ale neviděl, jako co on dělá. Já znám, on měl jako ženská a byl jako ženatý, so možná on měl jako děti a nedělá nic, ale jeho desky je dobrý a já vybral jednu skladbu Drinky Drink od jeho deska Sunshine and Whiskey od 2014 a to je jako skladba o jednou smutná žena, má jako rozbité srdce a on říká, nebýt smutný, jdeš venku na víkend, pít drinky, jako drinky drink, a tanec, dělat tanec a budeš mít jako lepší jako pocit a možná budeš najít nové láska. To je jako o tento skladba, všechno je vevnitř v tento skladba. So, on hlavní jako slovy v tento skladba je they say you can't drown a broken heart, but you can damn sure try. So, nemůžeš dělat tvůj rozbité srdce pod voda a bude jako mrtvý, ale můžeš zkusit. So, dělat jako drinky drink, dělat drinky a mít jako dobrý zabavný čas. So, jdeme na to Drinky Drink, Frankie Ballard.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, a teď máme poslední skladba, poslední kapela na tento American Rock Show. American Rock Show, jestli neznáš, to je na Radio Beat každý druhý čtvrtek. So za dva týdny bude další American Rock Show od 7 do 8. A jestli máš rád skladby a kapely, co hrají na tento show, můžeš najít playlist na radiobeat.cz webové stránka, vždycky to playlist je tam, nebo American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show, a tam je jako to playlist od každý American Rock Show, a taky bude jako tam jako videa a víc informace na to soutěž, co děláme, taky jako American Rock Show, kde můžeš vyhrát jako dva noce v The Riverside, v Železný Broad, a dva koli jako půjčený z Rádi Zera. Jenom jestli můžeš poslat jako tipy na neznámé nebo relativně neznámé kapely za rock, blues rock, jižanský rock nebo country rock. A já moc těším se na tvoji tipy. Každý měsíc já vybrám jednou vítěz. So, teď máme poslední skladba, poslední kapela, a to je Snakehead Ritual. So to je jako určitě rockové kapely, kapela z Toledo, Ohio. A zajímavé na tento kapela, oni na Grooveyard Records, to je jako to firma, co dělá to desky od tento kapela, ale taky Grooveyard Records dělá jako desky pro další kapely, co je hodně zajímavé, jako Black Mountain Prophet, Blindstone, Bluestone Company, Bullfrog, Free Rock Saints, Four Sticks, oni dělá jako hodně. So já moc doporučit, jestli můžeš jít na Grooveyard Records a hledat pro ní na internet, mají jako stránka tam, se hodně moc zajímavé kapely. So, jedeme teď na poslední kapela Snakehead Ritual. To skladba je Mama od její deska a můj nejoblíbenější deska od ní. To je její druhý deska Ceremonial Thunder od 2016. Jedeme na to a uslyšíme za dva týdny. Čago Belo a hezký večer, Niček.

Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.